0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: to the floor.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Áno, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is

děláš, nic nevíš. Možná kdybys to věděl,

Ja nie nebudu normálne ísť.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Čau, tady Maximilian z Madhouse Express. Posloucháte Radio Wave.

0: Playák.
1: Playák.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Yo!
3: R!
4: Psychopata!
3: Kompanie!

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave. Just because.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Meno Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné sobotní ráno ze studia Rádia Wave. Vás teď 7 minut po 8 hodině zdraví Jarda Petřík. Máme 9. května a pokud už tuhle chvíli stáváte, tak věřím, že máte radost ze sluníčka. Dneska by mělo být příjemně okolo 20 stupňů, tak si případně užijte volno. No a pokud, nedej bože, v sobotu pracujete, tak třeba vám alespoň ten dopolední čas s mojí maličkostí a spoustou muziky lépe uteče. Myslím, že rozhodně se o to postarali hned na úvod švédští Boko Youth a 100% se o to postará venezuelec Safety Trance, což je vlastním jménem Luis Garbán. Já jsem ho zhruba před 20 lety zaregistroval, tenkrát ještě pod aliasem Cardo Pusher, kdy dělal naprosto vynikající mix Raga Junglu s vysemplovanými popovými hity. Ta deska, kterou vydal v roce 2006, se jmenuje Hippie Killers Don't Mind Jah Conversations a rozhodně ji doporučuji, jestli máte rádi takový mashupový šílenosti, které propojují naprosto nesourodé žánry a zároveň se špetkou toho vtipu a ironie. No a střih o 20 let později dělá Luis Garbán už úplně jinou muziku, i když to reggaečko v úvozovkách, ty reggae vlivy jeho tvorby pořád jsou. Už to teda není ten naspeedovaný Raga Jungle, ale řekněme popovější reggaeton. Jeho debutové album pod aliasem Safety Trance vyšlo teď na jaře, jmenuje se Sacrificio a my si z něj hrajeme věc, ve které navíc ještě hostují docela zajímavá jména, posuďte sami. Jednak Earth Eater a druhak Sega Bodega. Most of me is elsewhere. Safety Trance. Dobré ráno.

Máme sice teprve začátek května, ale věřte mi tomu, že se ani nenadějete a festivalová sezona bude v plném proudu. A my, co mi Radio Wave, samozřejmě budeme součástí všech možných letních outdoorových akcí. A velmi dobře shrnuté, kde nás v průběhu dalších měsíců až do přelomu srpna a září najdete, takzvaně mimo barák, mimo Vinohradskou 12, najdete na našem webu wave.cz. Já rozhodně můžu pár těch eventů vypíchnout. Hned vlastně teď ve čtvrtek 14. května se v Pražském paláci Akropolis uskuteční vyhlášení letošního ročníku Checkingu, takže se můžete těšit na trojkoncert všech letošních nominantů a následně i na zjištění, kdože to vyhrál. Podíváme se i do Českých Budějovic na letošní Majáles, kde budeme mít i svou vlastní stage na přelomu května a června. No a když už jsme u těch regulérních festivalů, tak můžu zmínit třeba festival Kamenice, kde v krásné datum 6.6. si budete moct užít naživo hned několik našich podcastů a pořadů, ať už to je Starter, Podhoubí, a nebo třeba celou stage Rádia Wave. Samozřejmě se objevíme i na filmovém festivalu v Karlových Varech, to budou Čelisti, logicky. No a těšit se můžete třeba i na festival Povaleč a Podhoubí, Boys nebo Starter. Aby vám nic neuniklo, tak je samozřejmě nejjednodušší sledovat naše sociální sítě, eventy na Facebooku a určitě i připomínky na Instagramu. No a případně to zmiňované přehledné shrnutí najdete na našich webu. Wave.cz. Domácí scéna před námi právě teď, Laser King konkrétně, neboli Jakub Kajfoš a jeho pravá láska True Love.

0: Hodně náročnou, ale důležitou audioknihu jsme si pro vás připravili k poslechu do 30. června. V 9 zhruba půlhodinových dílech se můžete vrátit v čase do 21. prosince roku 2023, kdy byla při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z těžce zraněna dcera, která následně sepsala niterný deník, ze kterého jsme právě teď pro vás připravili audioknihu. Teresko, vrať se, máte čas a možnost poslouchat v 9 dílech, buď to na našem webu wave.cz nebo na audioportále Můj rozhlas. A jedná se o hodně syrové zápisky Dory Čechovy, které mapují nejenom temné dny hned po útoku, ale taky dlouhou cestu skrz bolest ke světlu. Kniha je silným svědectvím o tom, že láska, odvaha a blízkost můžou ukazovat směr i v těch nejtěžších chvílích. No a všem těm, kterých se událost dotkla, ať už přímo nebo nepřímo, třeba může pomoci hledat vlastní cestu, jak se s touhle tragédií vyrovnat. Dora Čechová a audiokniha Teresko, vrať se, deník matky, jejíž dcera byla postřelená na Filozofické fakultě, jak už jsem zmiňoval, k poslechu na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. Čas máte do 30. června.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V 8 hodin a 39 minut v sobotu 9. května pro vás teď ve vysílání Rádia Wave mám dva výstavní tipy. První pozvánka je dokonce na vernisáž, a to do Strakonické galerie Coco, která dneska od 14 hodin zahájí výstavu, skupinovou výstavu s názvem Cimezura Mituri. Jedná se o výstavu, která sdružuje šestici autorek a čerstvých absolventek Akademie výtvarných umění, jmenovitě Marii Dobešovou, Jekaterinu Gordiladze, Evu Klečkovou, Darinu Molatovou, Jitku Petrášovou a Kateřinu Šťastnou. Tématem, které spojuje jejich tvorbu, je vnímání plynutí času a taky proměn, které ho provází, tedy pomíjivost, která je základním motivem celé výstavy. No a zmíněný název Cimezura Mituri je záhadné sousloví, které se ve snu zjevilo jedné z vystavujících a může působit třeba jako zkomolenina slov mezura, tedy délka trvání, a mituri, což jsou tradiční korejské slaměné boty. No a zároveň taky evokuje i slovo mezera. Tahle jazyková a významová nejistota potom vystihuje i samotnou povahu výstavy. Různorodé přístupy autorek se místy přirozeně protínají a jindy se zase míjejí. Vernisáž téhle skupinové výstavy v Strakonické galerii Coco dneska od 14 hodin. Pojďme do Prahy. Atrium Žižkov představuje, myslím si, že čím dál aktuálnější téma ve výstavě Turismus, náš luxus, naše utrpení.

0: cestování. Výstava, která, jak už název napovídá, zkoumá, jak se z dobrodružného cestování jednotlivců stal totálně masový jev, který proměňuje krajinu, města i naši představivost. Výstava, na které můžete vidět tvorbu například Terzy Bonaventurové, Vladimíra Turnera, Tomáše Vodňanského nebo Kateřiny Šedé, je k vidění v Atriu Žižkov.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tahle věc vás mohla docela dobře probudit a případně i dostat z postelí, pokud nás třeba ještě stále posloucháte v horizontální poloze. 8 hodin a 50 minut, za náma Shark Tank a jejich Boogeyman a do té deváté raní ještě 52 Hertz Veil a nebo Maržary. No a v tom dopoledním čase do 12. v následujících hodinách kromě muziky třeba taky ukázka z nejnovějších Houpaček, Slejváků a nebo Studovny. Příjemný poslech.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosonic?
2: No ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
1: Aida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking. Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ještě jedna tak trošku raní nebo propojená se spánkem, když máme v úvozovkách teprv 9. Tohle byla Marjorie Only a Dream. Na Radio Wave pokračujeme se Sleater Kinney a taky Led by Her a od mikrofonu vás i nadále zdraví a příjemný poslech přeje i teď v 9 ráno Jarda Petřík.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Led by Her a song pojmenovaný What's the Reason, a teď už další věc, která by vás rozhodně měla probudit a postavit na nohy. Míříme do Brooklynu za elektropunkovou skvadrou, která si říká Lip Critic, a pokud vás zajímá, jak ta kapela vypadá, tak vězte, že dva bubeníci jsou proti sobě v nekompromisním souboji o to, kdo rychlejc rozmetá paličky na maděru. No a do toho se ještě vpasovává energie paranoidního kazatele v podobě vokalisty Bretta Kaysera. Výsledkem je hodně hyperkinetická produkce, která má místy až psychedelický rozměr. Tahle věc, která zní hodně nekompromisně, energicky a řekněme nátlakově, se jmenuje Shoplifting. Jedna z našich aktuálních novinek týdne, brooklynští elektropunkový Lip Critic.

rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pojďme na pár koncertních tipů mimo hlavní město. Do Prahy se podíváme třeba zase příští hodinu. Začneme nejdříve na jihu Čech. České Budějovice a Žižkárna zvou na koncert brněnské čtveřice Jack the Hipper, která míchá postpunk se shoegazerem a syntezátorovou atmosférou, a taky na Mr. Pink and the Bad Thoughts, kteří zase hrají temnější synth bedroom. A původně to byla dokonce rock'n'rollová kapela. Tyhle dvě skvadry dneska po 7. večer v budějovické Žižkárně. Z jihu Čech na sever, Liberec a klub Lípa, tam se můžete těšit na český rap, jmenovitě na Doriana a Elboje, začátek je v 9. Pokračujeme Moravou, ostravský barák zve na oslavu 50 let punku křest Rudýho, knihy rozhovoru s předními představiteli punkové éry, a o muziku se postará ostravská punk'n'rollová stálice Degradace, maďarská skvadra The Trousers a akustičtí punkeři Copycats. V baráku se dneska začíná v 7. Ostrava ještě jednou, tentokrát provoz. Ve 20.30 se otevřou dveře a následně se na pódiu představí jednak brněnský indie alt pop projekt Lišký, který se pohybuje někde mezi dream popem, downtempem a elektronikou. No a potom taky Černý tesák, což je alias Miloše Dolinského. A ten se zase vypravuje do světa, kde se kombinují sekvencery, loopery a ambientní smyčky i elektronické beaty s postrokem. Ostravský provoz, Lišký a Černý tesák dneska od 8:30. A ještě třikrát Brno, nejdříve Sibichř, tam vás čeká epický a temný black metal z jihu Sluné Itošky a taky domácí support, jmenovitě Dewfall, to jsou ti Italové, a taky Earl Grave a Jua. Začátek na Sibiři je v 7. Ve Fraktálu můžete zajít na underground, antipop a hyperpop v podobě projektu Zandome a Pingy, začátek je v 9. No a už v 11 dopoledne se rozjíždí program v kafe Alta s názvem Fungus Ice Tea, neboli odpoledne s muzikou a kafem. DJs, kteří vám budou hrát k popíjení černého moku, budou Adamovia, Anami, James Mausta, Xinchao a Zola Gorgon.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán. Kulturistán.

0: Karolína Beranová, ostatně ona vás sama před svým songem pozdravila. Píseň Oh Come On za námi krátce před 9:30. Na chvíli Virval nebo Katarzia, takže pokračujeme s domácí scénou víceméně. Taky v téhle hodince ještě ukázka z nejnovějších Houpaček. A hned teď pozvánka na 7:00 večerní, kdy můžete v našem vysílání a programu slyšet aktuální buchty. Tentokrát výjimečně po nějaké době zase bez hosta, ale kdo znáte Ivanu a Zuzanu, tak víte, že si moc dobře vystačí tyhle dvě i sami. Obzvlášť, když mohou vyprávět vtipy o Diogénovi a nebo poradit, kam a proč dát jablíčko. Přesně to se dozvíte v nejnovějším díle, který můžete poslouchat dneska od 7:00 večer.
1: Buchty. Buchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Co si budeme, kdyby zdi mohli mluvit, tak bychom se toho určitě dozvěděli tolik, že bychom to ve výsledku možná ani nechtěli slyšet. Tohle byla Dua Lipa, These Walls. Na Radio Wave před námi teď ukázka z nejnovějších Houpaček, které rozhodně doporučuji poslechnout, pokud se třeba počítáte mezi osoby s ADHD a zároveň máte malé děti, protože Míša Sladká se bavila se spoluautorkou knihy Roztěkané, aneb Jak se žije ženám s ADHD, a to s Klárou Kubíčkovou. Ta je totiž ADHD mámou 4 dětí a denně se pere se všemi výzvami, které mateřství přináší, i když zrovna nemáte poruchu pozornosti. Jak se Klára vypořádává s chaosem, který neustále vytváří, a s pocity selhání, který sebou nese, kudy chodí, o tom všem je nová epizoda Houpaček. Samozřejmě ji najdete k poslechu na Wave.cz a v podcastech. Teď ve vysílání alespoň krátká ukázka.
1: Je mi velký rozdíl v tom, když jste žena s poruchou pozornosti a víte o tom, to znamená, máte tu diagnózu a už s ní třeba nějak vědomě pracujete. A v tom, když jste žena s poruchou pozornosti, celý život to nevědomě kompenzujete. Máte najetý nějaký kompenzační strategie a mechanismy. A to mateřství vám to jako totálně rozbije, ty kompenzace, které vám fungují. A vy nevíte, že máte tuhle diagnózu a že váš mozek funguje jinak. Náš mozek vlastně neumí vyplavovat dopamin, takže my si ho hledáme všude možně jinde. Naskakujeme prostě na každou výzvu, která jde kolem. Mateřství je vlastně taky výzva, ale sezení na obrubě pískoviště nebo přebalování a ta každodenní rutina, ten multitasking, ten vám prostě moc dopaminu nedá. Takže ženy, které se stanou matkama, ať už jednoho nebo dvou, nebo postupně třeba víc dětí, tak padají hloubš a hloubš, často do depresí, mají mnohem vyšší pravděpodobnost rozvoje depresí, úzkostí, panických a tak. Podepisuje se to samozřejmě na tom, jak málo matky spí, jak málo si můžou říkat o pomoc, nebo jak málo jsme zvyklé říkat si o pomoc. Mateřství je často jako o velký osamělosti v té nukleární rodině, kdy jste prostě doma s dítětem a teď vy jako toužíte po výzvách toho vnějšího světa a najednou prostě se váš vlastní svět jako zcvrkne na to, že máte kojit a sedět u kostek a skládat Lego, jo. A ty matky k tomu přistupují různě. Často opravdu dojde k tomu, že začnou řešit jako velký deprese a tam potom záleží na tom, jestli se dostanou do rukou poučeného odborníka nebo odbornice, kteří tu diagnózu rozpoznají, a nebo jestli ty ženy jsou misdiagnostikovaný a jsou třeba léčený v uvozovkách jenom s těma depresema, s poporodníma depresema, tam je taky jako mnohem vyšší riziko rozvoje u neléčeného ADHD. A vlastně my tady léčíme něco, co na to ADHD jenom nasedá a neřešíme tu podstatu. Takže často se stává, že ty ženy vlastně dostanou diagnózu právě, až se jim rozjedou symptomy do nějaký jako velký nezvladatelnosti po tom, co porodí nebo co jsou doma s dětma. Další takový mateřský milník, když už ty ženy tohle nějak s odřenýma ušima zvládnou, tak to dítě nastoupí do nějakého kolektivu. A protože ADHD je jako velmi dědičné, tak se může

0: začít ukazovat, že to dítě pravděpodobně bude mít nějakou diagnózu. A ty děti, zejména chlapce, my jako umíme diagnostikovat líp než dospělí ženy. Takže tam je ten milník v tom, že to dítě dojde do, s rodičem do pedagogicko-psychologické poradny. A zase, když tam sedí někdo osvícený, tak by měl říct, hele, tohle dítě má diagnózu ADHD. A pokud to tak asi má, maminko, pojďme se teď podívat na vás.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Six. Straight up fucking for real.

0: David Lindovský, tentokrát schovaný za aliasem svého projektu Daylind, a výprava z New Yorku do LA v téhle rozsypané kolážovité postklubovce se spoustou autotunů, jak jinak. 10 hodin na 52 minut, sobotní on air na Waveu, docela ještě jedna domácí položka v playlistu, jmenovitě Pacino a jejich dveře, a ještě než ho rozkopneme, tak v playlistu taky TTSSFU se songem Call You Back a v zápětí po Pacinovi i sam Makinžar.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
2: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tohle byla Charlie XCX a její song Dying For You. No a před námi už další z rapperů, který se vydal na kytarovou dráhu. Vince Staples zdaleka není prvním v těch uplynulých měsících a letech. Každopádně od výborně přijatého alba Dark Times se teď vrací s novým singlem pojmenovaným Blackberry Marmalade. No a vypadá to, že kromě jedné změny, jež souvisí s odklonem od velkých labelů k vydávání na vlastní triko, se udála i změna žánrová a stylová od rapu, jak už jsem zmiňoval, blíže ke kytarám a rockovému vyznění, řekněme. Ta singlovka se jmenuje, jak už jsem zmiňoval, Ostružinová marmeláda a je to jedna z našich aktuálních novinek v playlistu. Takhle zní nový Vince Staples.

0: Začátek května, což mimo jiné pro vysokoškoláky znamená blížící se zkouškové období, no a právě o tom, jak se připravit na ústní zkoušku ve škole, je aktuální vydání Studovny. Aneta Štokrová tohle téma probrala se streamerem a doučovatelem Robinem Řežábkem. Tipy a triky, jak se učit na maturitu i jiné zkoušky na zmiňovaných vysokých školách, se dozvíte právě z nejnovější Studovny. Ukázka následuje a celou tuhle epizodu samozřejmě můžete poslouchat na našem webu wave.cz a ve všech podcastových aplikacích.
1: Jak si rozplánovat to učení o svaťáku?
2: Samozřejmě věnovat tomu ten čas, nesnažit se nějak prokrastinovat během toho svaťáku, protože proto jsme ten čas dostali, abychom něco pro to dělali. Já bych tady ani tak nemluvil o tom, kolik toho času, samozřejmě neučit se celý den, jo, věnovat tomu třeba několik hodin denně, ale jak se říká, efektivní učení není takové, abychom 2 hodiny koukali do učebnice. Nikdy. Takže 100%. Záměrná pozornost člověka, trénovaného, se říká, že je maximálně 45 minut a to je trénovaný člověk. Takže u nás je to třeba maximálně 30 minut. Proto určitě se nebát nastavit si nějaký časováč a říct si, dobře, já teď zkusím třeba 15 minut se intenzivně učit a poté si dám 10 minut pauzu na scrollování třeba nějakých sociálních sítí a tak dále. Poté třeba zase 15 minut se tomu věnovat. Ale ono, když si to tak vezmeme a tu hodinu si rozpracujeme, takže 15 minut se učíme, 10 minut, 4 hodiny a 10 minut, no tak ve finále z 50 minut my jsme dokázali 60% třeba toho času udržet pozornost, no a přitom nás to tolik nebolelo, vlastně jsme dokázali neprokrastinovat. Takže takhle si rozkládat čas. A poté určitě bych doporučil na každou otázku si udělat nějaký rychlý výtažek, třeba 3-4 styčných bodů, kterých se budeme držet. Ono se nedá úplně všechno naučit doslova, to nejde. Ale dají se naučit ke každé otázce třeba 3-4 styčné body. Dám příklad, můžeme třeba vzít téma, co bychom mohli vzít třeba v angličtině, když dáme třeba zdravý režim, tak můžeme třeba si o tématu zdraví říct sport, rodina, třeba naše koníčky a strava. A pokud tady ty 4 body se naučíme ke každému tématu, tak vlastně víme, o čem mluvit. A nestane se, že bychom byli ticho u té maturitní zkoušky, protože už jako víme, aha, máme tam tady ty 4 pilíře, o těch nějak dokážu zhruba mluvit, takže se nestane, že bych odešel s 5. Proto doporučuji o tom svaťáku, napište si ke každé maturitní otázce 3-4 styčné body, ty se naučte nazpaměť a pak se nestane, že o nějaké otázce nebudete vědět nic.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme chvilku po půl dvanácté a já pro vás mám pár filmových a divadelních tipů. Začneme s kiny. Frenštát pod Radhoštěm a tamnější kino dneska promítá od 6 hodin snímek drama a ve 20.30 Lee Cronin Mumie. V Jirkově a tamnějším kině Ďábel nosí Pradu 2 a od 8 večer Michael. Kino Nad sklepí, to už jsme v Kroměříži, od Soumraku do Úsvitu a nep upírská záležitost dneska v 8 večer. V Praze, pokud půjdete do kina Atlas, tak výběr je samozřejmě široký, například ve 4 odpoledne Veřejně prospěšné práce, v 6 podvečer Ty si vesmír, ve 7:45 Ion a Pokusí králíci a nebo 21:00, dá se říct už klasika z Ázie, Chungking Express. To byla kina, pojďme na divadla. Olomouc a divadlo Na Cusky dneska hraje Návrat do Remeše přes Olomouc od 6:30. O tom, jaké to je vyrůstat v dělnické rodině, nezapadat a vracet se zpátky tam, odkud jste natrvalo odešli. Inscenace je volně inspirovaná knihou Didiera Eribona, jednoho z nejvýraznějších francouzských intelektuálů současnosti, a přináší reflexy témat, která se nás pořád dotýkají i v dnešní době, ať už je to třídní identita, sexualita nebo osobní cesta za svobodou. Zároveň se ale nebojí ani humoru, nadhledu a sebeironie. Návrat do Remeše přes Olomouc, dneska v divadle Na Cucky od 6:30. Venuše ve Švihlovce v Praze zve na Guilty Pleasure od 8:00 o tom, proč nás tak neodolatelně přitahují reality show, true crime nebo Červená knihovna, i když víme, že je to brak. Skupina odvážných performerů překračuje hranice dobrého vkusu a přináší napětí mezi slastí a opovržením. Imerzní performance kolektivu Playroom, který jde z vlastní kůži na jeviště, o tom, jak vypadá 7 smrtelných hříchů začátku milénia. Guilty Pleasure dneska od 8:00 ve Venuši ve Švehlovce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu. Prohry, které ho nasměrovali na vrchol.
5: Já jsem vůbec neuměl prohrávat.
4: I klid, který přináší vítězství.
6: Ta síla vůle, kterou on v sobě má, ho žene kupředu.
4: Premiéra filmového dokumentárního portrétu.
7: Jsou i důležitější věci, než jenom bejt na žíněnce a práce.
4: Jemný rváč.
8: Mnohonásobně přesahuje hranice juda.
4: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

Zapomněl jsem na jeho halo, teď vystřídá novinková Kim Petras, která chystá třetí studiovku, jmenovat se bude Detour a tohle je single.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: se queixe, não se aqueça.
1: Maximum tvé muziky.
2: Pražské repoveru o Twisted DV a jejich track Land Two Feet Up pár minut před sobotním polednem, Remy Wolf February nebo ještě

0: něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Shower. Pustili jsme se tady, jak zní hudba litevsky, protože vybírá Tomas Gryčius, frontman kapely Curtains Please, která vyhrála ve Startéru. My už brzy se budeme rozvídat nějaké bližší informace o tom, kdy se kapela chystá nahrávat ten vítězný track, protože na něj dostane i náležitý budget. S kým třeba taky se dozví o nějakých deadlinech, což je možná ta největší nepříjemnost, co se potom týká slazení harmonogramu pěti lidí. Tak jak moc budete muset ty svoje jako dosavadní harmonogramy měnit a co vlastně děláte všichni mimo tu kapelu, protože to je něco, co jsme trošku načali před tímhle trackem, ale už jsme se k tomu nedostali. Tak jak moc je to kompatibilní ty vaše životy s kapelním životem?
1: Já jsem nejjednodušší, já začnu. Já jakoby jsem na vysoké škole, ale posledních pár měsíců tu docházku úplně nedodržuju, takže vlastně mám prázdniny.
2: Neříkal jsi, že to poslouchá tvůj táta možná?
1: Jo, je to tak, ale
2: oni to ví. Dobře.
3: My s Ondrou finišujeme magisterský studium na vysoké škole.
2: A co studujete, kluci, jestli můžu zeptat?
3: Práva.
4: Datový vědy.
0: Jak to má ještě zbytek kapely, který tu s náma teďka není? Chybí tam vlastně dva členové.
3: Kluci, když zdravíme Sama a Vaška, tak to jsou výborní konzervatoristi, profesionální muzikanti, kteří se živí hudbou v České republice.
2: A Tomas, se ještě nám prozrad, co studuješ ty, respektive možná si studoval.
1: Musím, ale já řeknu, na co se budu chtít hlásit, ano, bude to dřevařství, budu dělat nábytek, možná nějaký akustický panel, že bych to jako spojil, takový můj taky koníček.
3: Prozradeš náš nový business model.
0: Se bude tvořit skvěle, si myslím.
1: Přesně tak.
2: To je hezký. Nebudeš první muzikant, který ho znám, který dělá se dřevem.
0: To je poezie sama o sobě.
2: Tak pojďme si dát možná ještě jeden váš track, ne, než se rozloučíme. Tohle jsou Curtains Please a jejich teprve druhý vydaný track Rain For You.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter hitparádu neobjevených, konkrétně speciál s kapelou Curtains Please. Kluci, ještě jednou gratulujeme k vítězství v letošním Starteru. My máme s Filipem obrovskou radost, že se to takhle povedlo, a mě vlastně zajímá jedna věc. Šli byste do toho znova, kdybyste věděli, co všechno to obnáší v rámci sbírání hlasů?
1: Ano, šli. Jo. Jediná správná odpověď, ale upřímně ano.
0: To nebylo domluvený, my jsme rozhodně nepotřebovali udělat reklamu Startéru. Vy všichni ostatní nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, no a my už v říjnu odstartujeme novou sezónu Startéru.
2: Poslední otázka předtím, než se s váma rozloučíme. U Hearts of Steel jste říkali, že byste to možná trošku jako rearanžovali na desku pro Rain for You. By to neplatilo? To je přesně tak, jak byste si to představovali i na tom albu případně?
1: Ne, určitě remix a živý bicí a to světový.
2: Tak na světový zvuky se těšíme hlavně u vítězního tracku, který budete nahrávat v blízkých měsících. Zároveň taky vás čeká natáčení videoklipu, tak to bude velká věc. Zároveň se tady v nějaký moment vidíme znovu v proskleném studiu, protože odhrajete rádiový studio session. To by bylo třeba dobrý ideálně už s tím vydaným trackem. Takže tohle to všechno plus ještě letní hraní od Curtains Please, se kterými se budete moct setkávat na různých pódiích a třeba i v listopadu v rámci oslav na Národní třídě. Čeká vás toho hodně, my se těšíme na to, že u toho budeme s váma. Díky moc, že jste dneska dorazili, děkujeme za hezký playlist, pozdravujte zbytek kapely, no a uslyšíme se zase někdy příště, ahoj.
1: Taky děkujeme. Těšíme se, ahoj. Čau.
3: Děkujeme. Modeláři.
4: Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
5: Modeláři.
6: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
4: na rádiu Wave.
6: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
6: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: No a ať už nás ladíte jakkoliv a kdekoliv, tak hlásím, že máme sobotu 9. května. Právě teď odbíjí dnešní 14. hodina odpolední, a to jako každou sobotní 14. hodinu odpolední u nás na Waveu znamená další vysílací směnu s odpoledním on airem, tedy tentokrát. No a taky s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Doufám, že máte hezké sobotní odpoledne.
6: Rádio Wave.
8: Český rozhlas, Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
8: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Víkendový On Air s Martinou Foldynovou.
1: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo. Vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

Tolik domácí hudebnice Miss Petty se skladbou Hlasy, ještě předtím trocha Skandinávie s energickou Sigrid. No a to vše byl hudební start sobotní další hodinky vysílání u nás na Wave, tedy tentokrát po 14. hodině odpolední. 14 hodin, 6 minut k tomu aktuálně v tento okamžik. No a ještě jednou velká zdravice z rohu Vinohradské Balbínovy u nás v Praze z našeho proskleného studia. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Martina Foldinová. Naprosto tradičně tady pro vás budu až co se týče víkendové směny do 18. hodiny. Připomenu, že máme sobotu 9. května, což je už 129. den roku, a to samozřejmě podle našeho gregoriánského kalendáře. Do konce letošního roku tedy zbývá ještě 236 dní. Dneska slaví svátek všichni s krásným jménem Ctibor, no a na nějaké ty historické události, které se dotýkají datumu 9. května, data 9. května, tak si prozradíme v následujících minutkách dneska po 14. hodině odpolední. Mimo to se ale tedy taky vypravíme na cestu na sever do Dánska, do dánského města Aarhus, což je jedno z měst, ve kterém se zastavujeme v naší pětidílné doprovodné sérii Casablanky s velmi jednoduchým názvem města. Takže společná výprava na sever už za pár minutek, ale do té doby zase nějaká ta muzika. Krstní otcovia ze Slovenska už za chvilku, taky Busíka. No a teď míříme za britskou zpěvačkou, producentkou New Archives, která si pro nás připravila nový single Boys in Blue, což je ukázka z její nové připravované desky, která vyjde už na konci července. Tady Nia Archives.

0: Dánský Aarhus, ten je jako Brno, ale můžeš si rozdělat oheň u moře. Tak přesně to říká respondentka Alena Harciníková. Společně teď uzavíráme podcastovou minisérii s názvem Města, věnovanou evropským městům, která nezničily algoritmy a overturismus. Aarhus představuje redaktorka Radia Wave Alena Harciníková, která si ho zamilovala během studia. Celý díl můžete už teď najít na webu Radia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích, ale tradičně si teď společně pustíme krátkou ukázku.
1: Má Aarhus nějaké podstatné historické centrum, nebo ani ne? Ty jsi to teď popsala, že příroda a ten kampus a mladý život jsou to, co to hlavně utváří. Tak historické centrum tam je, ale nebylo pro tebe tak podstatné?
2: Je tam historický centrum, je tam i dokonce takovej skanzen, ale ten je teda normálně jako za vstupné, který si můžeš projít. A to jsou fakt úplně historický baráčky, které tam teda byly navozený z různě z míst z Dánska. Potom tam je i víc jako historický centrum, kde jsou hlavně kavárny, který si můžeš projít, ale zároveň je tam i nový město, takzvaný Aarhus Ø, o kterém se určitě ještě budeme bavit víc, takže je to zase nějaký mix jak té nový severské architektury, tak i té starší, takže v tomhle to je taky docela zajímavý.
1: Tak teď otázka, kterou tady dostal v minisérii Města každý ode mě, co jsou tři věci, které bych tam měl vidět, když tam budu i třeba nějakou velmi krátkou dobu, prostě tři úplný essentials.
2: No tak určitě teda ten Aarhus Ø, což je, doufám, že to vyslovuju správně, anebo doufám, že nikdo neví, jak se to vyslovuje, ale kdybych to měla přeložit, tak je to teda takzvaný Aarhuský ostrov, což je taková nově vybudovaná část toho města. Je tam takzvaný lighthouse, což je takovej hodně vysoký dům, ze kterého vidíš do okolí, vidíš i vlastně na druhou stranu i po celém městě. Část místních proti němu dost bojovala, asi nebudu úplně hodnotit, jestli je to tam jako krásný nebo ne. Mně osobně se to líbilo, ale rozumím i tomu, proč třeba některý místní byli proti tomu. Bylo to hlavně z nějakých ekologických důvodů. A potom tam jsou ještě takzvaný icebergers, což jsou takový vlastně hodně, vlastně to fakt vypadá jak ledovce, ty budovy. Jsou to domy, ve kterých normálně žijou lidi, ale ty se tam můžeš jít podívat. Hodně fanoušků architektury tam fakt chodí a ty se můžeš mezi těma špičatejma, bílejma domama fakt ztratit a tím, že Dánové jsou takový hodně otevřený, tak nikdo nemá záclony ani v přízemí, takže můžeš nahlídnout fakt hodně hluboko do útrob dánského života a představovat si věci. Tak to je jedno místo, jo, držím tu otázku.
1: Punkt jedna máme.
2: Druhý místo je vlastně kousek od toho a to je přístav nebo taková promenáda, která tam je. Tam je spousta kaváren, je tam taky taková ta věc, jak můžeš jezdit na lyžích po vodě. Napadá tě, jak se...
1: Waterskiing, vodní lyžování.
2: Přesně, a tam jsem trávila hodně ráda času, protože si tam můžeš sednout, dát si kafe. Ty akčnější se můžou projet i na těch lyžích, to já jsem nedělala, já jsem jenom koukala na ostatní, jak tam jezdí a což mě taky bavilo, tak to je taky super místo. Dokonce se tam v jedné kavárně potkala kluka, který založil vlastní kapelu, s kterou tam pak v té kavárně občas koncertoval, takže doporučuji se tam vždycky dát do řeči s nějakýma místníma, všichni umí anglicky, což je taky strašně super na tom severu. Tak to je druhý místo, pořád v centru a pokud bychom chtěli někam vyjet trošku, tak doporučuji se vydat na kole podél moře a dojet do parku s jelínkama, kde můžeš krmit jeleny a nějak se mezi nima tam pohybovat, oni tam volně běhají, ale varuju. Já když jsem tam byla, tak mě jeden nabral parůžkama. Zní to roztomilé, ale rozhodně to roztomilý nebylo a chvilku jsem se teda docela bála, co všechno se mi stane, protože prostě jsem mu dala kus mrkve a on viděl, že jí mám víc a chtěl jí víc a já už jsem mu nechtěla dát, že jsem chtěla dát ještě dalším tam jelínkům a vznikl z toho docela problém, takže bych dávala jenom pozor, pokud tam třeba někdo půjde s dětma, tak ať se trošku jako na to vybaví.
3: Města. Série o Evropě mimo dosah turistů a algoritmů. Města. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: bubble up.
1: Tuck out, tuck out.

0: Rohony a Tokyo Drift na společném tracku U Roháče, teď na vlnách Rádia Wave v sobotním odpoledni, přesně v 14:30 odpolední, dnes v sobotu. No a před námi teď jedno pozvání až k těm večerním hodinám u nás v pravidelném vysílání, protože každou sobotu vám od 22. večerní nabízíme pravidelný formát Pod. Dnes večer tomu nebude vůbec jinak. No a tentokrát do studia dorazil nespoutaný tanečník, překladatel a queer queen Dan Brátka. V nové epizodě našeho podcastu Pod vypráví Kajovi Vladikovi a kolegyni Elišce Soukupové třeba to, jak převychovat svou vnitřní kritičku na svou nejlepší kamarádku. Pokud je to třeba taky váš problém, tak nezapomeňte poslouchat. Dnešní 22. večerní ve vysílání Wave patří našemu Potu, no a pak samozřejmě taky ve všech podcastových aplikacích nebo na webu Rádia Wave.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V skutku velmi příjemný, uklidňující kousek v playlistu Rádia Wave za námi. Yumi Zuma s trackem Desert Mile teď v sobotním odpoledni. No ale my teď míříme vstříc možná ještě dalšímu hladivému obsahu, a to sice divadelním představením, které můžete navštívit právě dnes večer. Třeba takové olomoucké divadlo Na Cucky nabízí o 6:30 návrat do Remeše přes Olomouc. Jaké to je vyrůstat v dělnické rodině, nezapadat a vracet se zpátky tam, odkud jste natrvalo odešli? A co má tahle osobní zkušenost společného s tím, jak dnes přemýšlíme o společnosti, polarizaci nebo třeba politice? Inscenace volně inspirovaná knihou Didiera Eribona, jednoho z nejvýraznějších francouzských intelektuálů současnosti, přináší takovou vrstevnatou reflexi témat, která se nás pořád týkají. Třídní identity, sexuality i osobní cesty za svobodou. Olomoucké divadlo Na Cucky, dnešní 6:30 večerní. Přesun do pražského prostoru Venuše ve Švehlovce, tady si dnes ve 20 hodin večer můžete zajít na představení Guilty Pleasure. Proč nás tak neodolatelně přitahují reality show, true crime nebo Červená knihovna, i když víme, že je to brak? No, možná právě proto. Skupina odvážných performerů tady překračuje hranice v uvozovkách řečeno dobrého vkusu a přináší vzrušující napětí mezi slastí a opovržením. Jak vypadá 7 smrtelných hříchů začátku milénia? Imerzivní performance kolektivu Playroom, který jde s vlastní kůží na jeviště, můžete zažít dnes ve 20 hodin večer. Guilty Pleasure a pražský prostor Venuše ve Švehlovce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

kytarovka Turn Style se skladbou I Care v sobotním odpoledni u nás na Radio Wave. No a já jsem se začátkem této vysílací hodinky slibovala, že se společně koukneme trošku do české historie a k datu právě dnešnímu, tedy 9. květnu. No tak když se koukám na nějaké ty historické události, které jsou spjaté s Českou republikou, tak můžu zmínit třeba to, že v roce 1894 měla 9. května premiéru hra Bratří Mrštíku Mariše, a to v Národním divadle v Praze. Můžu taky zmínit samozřejmě rok 1945, válečný rok, kdy tankové jednotky Rudé armády vstoupily do Prahy. Taky se můžeme společně kouknout do roku 1946, hned rok potom, protože to byla otevřena 9. května zoologická zahrada Dvůr Králové ve Dvoře Králové nad Labem. Taky můžu zmínit rok 1952. To v Ostravě byla otevřena první trolejbusová. No a pokud vás zajímá třeba víc

0: míří k vašim uším.
1: Lid. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lid. Každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Energický Pišťa Kralovič, a.k.a. Fulcrum, nebo teď R&B soulová hudebnice Jamila Woods se skladbou Practice. To byla všechno muzika pro sobotní odpoledne u nás na rádiu Wave. 15 hodin, téměř 7 minut k tomu v tento okamžik. No a stále vás z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy zdraví Martina Foldinová. Už za pár minutek společně ve vysílání Waveu zvážníme, a to v kontextu aktuální audioknihy rádia Wave, kterou jsme pro vás před pár dny nahráli na náš web a taky do aplikace Můj rozhlas. Tentokrát je tedy řeč o knižním titulu Teresko, vrať se, což je deník spisovatelky a matky, jejíž dcera byla 21. prosince 2023 těžce zraněna při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ukázku z nové audioknihy Rádia Wave si společně pustíme při sobotním odpoledni už za pár minut. Do té doby ale třeba Kosmos Midnight, taky domácí spolupráce Výrcky a Toyota Vangelis, dvojice těchto domácích producentů s trackem Poslední Side Quest už za chvilku. No a teď ještě gansko-australský rapper Genesis Owusu, můj velký oblíbenec a jeho aktuální singlovka Life Keeps Going, skladba, která je vlastně takovou ochutnávkou z jeho už brzy vydávané nové dlouhohrající desky. Tady Genesis Owusu.

насладимся

0: Na Radio Wave pro vás teď aktuálně máme novou audioknihu. Jmenuje se Teresko, vrať se a je to deník spisovatelky a matky. Jejíž dcera Tereza byla 21. prosince 2023 těžce zraněna při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Autorka Dora Čechová vlastním hlasem vypráví o okamžicích strachu a bezmoci, ale i o naději a zázračném přežití. Před námi teď krátká ukázka.
1: Zbývají 3 dny do Vánoc. Cukroví je upečené, maso z kapra se chladí v ledničce, vánoční stromek stojí ozdobený v obývacím pokoji. Nadešel poslední pracovní i školní den. Syn už je ze školy doma, odpočívá ve svém pokoji. Tereska je stále ve škole. Studuje první ročník oboru jazyky a komunikace neslyšících na Karlově univerzitě. Ráno odešla svátečně oblečená, nesla krabičku s cukrovím. Můj muž dnes pracuje doma. Já už jsem se z práce vrátila, dodělávám poslední úkoly. Do reality se probírám v 3:30. Na Messengeru najdu zprávu od Teresky, poslala ji v 1:30. Napíšeš mi recept na marcipánové pacičky? Potěší mě to. Napadne mě, že některému ze spolužáků cukroví chutnalo. Píšu. Sušené mléko, cukr moučka, mandlové aroma, bílek. Sušeného mléka tolik, co cukru. Na 100 gramů mléka 1 bílek. Když zprávu odešlu, v mobilu se automaticky podívám na zpravodajství. V hlavních zprávách je titulek Na Filozofické fakultě se střílí. Napadne mě, že se nás to netýká. Pak si ale uvědomím, že je tam Tereska.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: 15 hodin, 27 minut k tomu, ladíte odpolední vysílání, víkendové vysílání u nás na Radio Wave. No a teď možná jeden takový tip pro vlastně dospělé i děti, nebo pro celé rodiny, protože v Písku už se můžete připravit, a to dokonce po 20. na jejich tradiční sochy z Písku. Rekordních 100 tun materiálu spotřebují letos sochaři dokonce na vytvoření 8 pískových soch, a to přímo na náplavce Otavy ve zmíněném Písku. Téma letos je vlastně příběh plynoucí řeky Otavy jako životodárné tepny regionu s bohatou historií, krásnou přírodou i současným životem města. Sochy z Písku můžete vidět u Kamenného mostu a jak už jsem zmiňovala, letos je to dokonce po 20. Pokud se vypravíte na server irozhlas.cz do sekce Kultura, můžete najít článek autorky Jitky Cibulové Vokaté, která pro vás napsala článek, pořídila fotografie a taky natočila krátkou reportáž, takže se můžete kouknout třeba, jak takovéto sochy mohou vypadat z těch předchozích ročníků. Taky se dozvíte, z jakého speciálního písku se pracuje, aby se mohly vytvářet sochy, které potom nakonec mají třeba 3,5 metru, což je poměrně neuvěřitelné číslo, jak to technicky vypadá, aby ty sochy držely pohromadě. Takže pokud vás zajímají takovéto podrobnosti a chcete si naplánovat třeba výlet se svou rodinou, tak určitě můžete i rozhlas.cz sekce Kultura. No a ještě připomenu, že vernisáž těchto pískových soch se letos uskuteční 20. května ve 14 hodin odpoledne. Podrobnější informace tedy už na serveru irozhlas.cz. No a my míříme za dalšími položkami v playlistu v sobotním odpoledni teď Dom Dola nebo třeba výtečná domácí hudebnice Anna Vaverková.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Radio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Radio Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tolik hudebnice Anna Vaverková a její skladba Ostrov hoří. My už teď ale v sobotním odpoledni míříme za dalšími kulturními pozvánkami. Na dnešní den tentokrát nabízím dvě pozvánky na výstavy ve Strakonické galerii Koko. Dokonce už od 14. hodiny odpolední probíhá vernisáž nové výstavy Cimezura Mituri, což je skupinová výstava, která združuje šestici autorek a čerstvých absolventek Akademie výtvarných umění. Tématem, které spojuje jejich tvorbu, je vnímání plynutí času a proměn, které ho provází. Pomíjivost, tak to je základní motiv této výstavy. Vlastně název Cimezura Mituri je takové záhadné sousloví, které se ve snu zjevilo jedné z autorek. Může působit jako zkomolenina slov mezura, což je délka trvání, nebo mituri, tedy tradiční korejské slaměné boty. Zároveň má ale evokovat i slovo mezera. No a tato jazyková a významová nejistota vystihuje samotnou povahu výstavy. Různorodé přístupy autorek se totiž místy přirozeně protínají a jindy se naopak naprosto míjejí. Galerie Koko, 14. hodina odpolední, už je za námi, ale od toho momentu probíhá vernisáž nové výstavy a bude probíhat v průběhu dnešního dne, tak se zastavte ve Strakonicích. No a teď jedna pozvánka na Prahu, hlavní město a na Žižkov, konkrétně na prostor Atrium Žižkov. Tady je aktuálně vidění výstava s názvem Turismus, náš luxus, naše utrpení. Je to tedy výstava, která zkoumá, jak se z dobrodružného cestování jednotlivců stal masový jev, který proměňuje krajinu, města i naši představivost. Mezi vystavující patří třeba Kateřina Šedá, Timo, Vladimír Turner nebo Tomáš Vodňanský. Turismus, náš luxus, naše utrpení, Atrium Žižkov.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Should I Be, skladba v podání Lil Yachtyho, teďka na vlnách Radia Wave, čerstvě za námi v sobotních 15 hodin 48 minut k tomu přesně. Teď v tento okamžik. No a teď jedno kulturní doporučení na příští týden, pokud se budete nacházet v hlavním městě, protože už příští týden mezi 14. a 17. květnem můžete navštívit 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha. Opět se uskuteční ve všech nově zrekonstruovaných křížíkových pavilonech a v pavilonu na Bruselské cestě, na výstavišti tedy opět Svět knihy Praha i s letošním číslem 2026. Připomínám, že dramaturgie festivalu v tom letošním roce se zaměří na dvě hlavní témata, a to je Evropa a historie. Téma Evropy si tedy třeba klade za cíl upozornit nejen na kanonická díla a uznávané spisovatele, spisovatelky, ale taky na nové hlasy právě spjaté s evropským kontinentem. Téma historie, inspirované citátem Milana Kundera, boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání, se bude letos zabývat tím, jak literatura zachycuje, interpretuje a uchovává historické události a jak vlastně formuje kolektivní paměť. Připomínám, že Svět knihy Praha proběhne mezi 14. a 17. květnem. Koukněte na kompletní program. Najdete tam letos i nějaké ty pořady Rádia Wave, například náš pořad Buchty čtou a nebo Houpačky Michály Sladké. Kompletní program samozřejmě na jejich webu světknihy.cz.

0: probudit zájem o novinky, být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Flyboy Digital, anebo třeba zastávka u desky West End Girl, výborné desky od hudebnice Lily Allen. Takový byl hudební start vysílání u nás, další hodinky vysílání u nás na Radio Wave. 16 hodin, 7 minut k tomu, konkrétně v tento okamžik, sobota 9. května. No a pokud jste nás naladili až teď, tak ladíte víkendový On Air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Už za chviličku se pustíme k humoru, který nabízíme na Radio Wave. Před námi totiž ukázka z aktuální epizody našich chudáčků. No a tentokrát se naši chudáčci zaměřili na to, že mají rádi zvířata. No a právě proto o nich mají celý díl svého podcastu. Co přišlo tentokrát jakožto střela od boku, tak to se dozvíte už třeba za chviličku, pokud vydržíte a budete se mnou společně poslouchat ukázku z nových chudáčků. Samozřejmě tuto i všechny ostatní epizody můžete poslouchat už teď na webu Radia Wave nebo taky ve všech podcastových aplikacích. My už teď ale společně míříme za novinkou v naší pravidelné rotaci Chcem tě v sebe najít, skladba slovenské hudebnice Mes, tahle mladá slovenská zpěvačka, reperka zaujala fanoušky, faninky svými singly, které vydává už celou řadu let. Taky vydala debutovou desku, několik EPček. No a prý teď přichází taky čas na další album. To se má jmenovat Mess Season a vyjít má už teď na konci května. Pojďme si z něj pustit ukázku. Tady slovenská hudebnice Mess.

0: Naši chudáčci na rádiu Wave mají skutečně rádi zvířata. No a proto o nich mají hned celý díl svého podcastu. Petr se tentokrát svěří světu s tím, jak blízko má k jednomu konkrétnímu jezevci. Adam se bohužel opět vrátí ke své historce s morčetem. Nové chudáčky, plné koťátek a dalších roztomilých stvoření můžete poslouchat už teď na našem webu a v aplikacích. Teď ale krátká ukázka.
1: Upřímně mám teď v období, jako jezevčí v období. Já miluju jezevce.
2: Vy tam totiž máte toho jednoho, co tam bydlí.
1: Jo, ale...
3: Já jsem
1: ale
3: neviděl.
1: Já jsem úplně tím posedlej. Já se jenom ptám v hospodě, co si myslí lidi o jezevcích. A dozvěděl jsem se strašně moc.
2: A on tam chodí taky ten jezevec, on říká,
1: můžu něco dodat?
2: Posune si ty brýličky.
1: No ale nicméně je to prostě magický zvíře za mě. Úplně, který má svůj čil, má svůj pořádek, je vlastně predátor trošku.
2: No dost, ne?
1: No dost.
2: On je jako
1: ale my se prostě, ale to, no asi jo, ale je to prostě nádherný zvíře. A takhle, když jedeme, je to tak třeba jednou za měsíc, když člověk se vrací pozdě prostě z práce a jede autem, tak ho najde.
2: Jednou za měsíc, když se člověk vrací z práce.
1: Ne, tak to nezvoje.
2: Konec. Přesně, herci lehkoživky. Ne, víte, když, jak to máme těžký.
1: Když jedu na barak, vyřeším ten mramor, třeba když jsou tam nějaký nesrovnalosti v účtárně a tak, tak prostě vidím, jak on nedochodí, on má strašně svoji pohodu, on jde hrozně pomalu a takhle kroutí zadečkem a jde si po silnici, on neuhne. Až na svý odboď se uhne. No je to krásný.
2: Jo, já musím říct, že jsem jezevce viděl vlastně takhle ve volné přírodě fakt jenom jako jednou v životě a bylo to tam u vás přesně v té jeho zatáčce. A to on teda, on tak běžel.
1: Ale neběží,
2: no,
1: že jo?
2: No a on tak vlní, že jo? Vypadá to jak taková agonie, spíš tak jako plácá těma buštičkama.
1: On prostě. Je fakt roztomilej strašně.
2: Je hrozně roztomilej, no. A ještě mě teď napadá, mám tady jednu věc ještě poznamenanou. To je taková jako zvířecí pododnož. Rozjel jsem doma kombuchu.
1: Já jsem taky to už mám zase dle období.
2: No.
1: No a jak to zvládáš?
2: No jako už mám dvě.
1: No.
2: Mám a oni samozřejmě...
1: Oni jedou strašný bomby.
2: To je prostě skvělý.
1: To normálně, ten mimozemšťan podle mě, který chce ovládnout tuhle planetu, ale fakt, to myslím vážně.
2: No, last
1: protože
2: of
1: on,
2: us
1: se
2: dává,
1: on se fakt rodí dál a dál. A co se stane, když jich máš moc? Tak to dám kámošovi.
2: No jasně.
1: No jasně. Kámo. A pak kombuchy najednou. 3, 2, 1.
2: No,
1: fakt, a já jsem potom prostě nebudu to rozdávat, už nebudu, protože už jsem rozdal 3 kombuchy a
2: už jsou všude.
1: A oni se množí i u těch kamarádů, takže to zdvojnásobuješ, trojnásobuješ, najednou to roste to. No a zabil jsi už tu kombuchu někdy?
2: Ne, nejsem toho schopnej.
1: No, to je ono, to je na lítost.
2: Tak jsem dal právě jednu Jákobovi a přesně jsem si říkal, hele,
1: no, bacha jako, na to, fakt.
2: Už jich mám moc. A tak jsem, ale říkal jsem si, ježišmarja, lidi, jako tak. Už ji nějakou dobu chovám, že jo, něco jsme spolu zažili. Teď máš
1: to je ono.
2: Teď máš tu placentu,
1: no,
2: prostě podivnou.
1: Taková, co já můžu?
2: On, jo, přesně.
1: Co já můžu?
2: Já chudák
1: v černém čaji plavuji. Plavu v černém čaji.
2: Jo, podívej se na mě. No tak jo, ještě to spolu.
1: Vidíš, tak ještě spolu trošku.
2: Ještě to spolu nějak zvládneme.
1: Vyřešíme to.
2: Jdu ti udělat čerstvej nálev. Kamilo, prosím tě, můžu si vzít tuhle sklenici.
1: A kam to dám?
4: No, nemůžeš, potřebuji na rýžovou mouku.
1: Kam to dám? No, Erni, když tak bude spát na zemi, no, co?
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: UK Garage Baseline, tohle je britská zpěvačka, hudebnice Georgia Smith s trochu zvukovým odklonem, než jak si ji můžeme pamatovat z jejich tradičních R&B poloh. Track The Way I Love You doznívá v sobotních 16 hodin 30 minut k tomu. No a my si společně koukneme na jednu velkou událost Radia Wave, na kterou se můžete vypravit už příští týden. Konkrétně tedy řeč o čtvrtku 14. května večer, protože to si můžete zajít do pražského paláce Akropolis na Checking Showcase 2026. Ano, je to tak, další ročník našeho checkingu, tedy hudebně exportního projektu Rádia Wave, je opět tady. No a opět bude mezinárodní odborná porota vybírat vítěze mezi třemi nominovanými. Tentokrát budou vybírat mezi indie folkovou pěticí Ida the Young, městskými kovboji Frankie and the Deadbeats, no a znovu nominovaným architektem moderní elektronické produkce, tedy producentem Bad Focusem. Trojice nominovaných, které můžete podpořit svou účastí na Checking Showcase v pražském paláci Akropolis, připomínám čtvrtek 14. května večer. No a zároveň připomínám, že na místo se můžete vypravit úplně zdarma, nemusíte si kupovat žádný lístek, protože Checking je pro vás zdarma, akorát se musíte registrovat, a to na odkaze, který můžete najít na facebookové události právě k našemu Checkingu. Moc rádi vás uvidíme a myslím, že ten aktuální letošní výběr rozhodně bude stát za to a že to bude velmi žánrově rozkročeno. Teď už ale další muzika u nás v playlistu, už za chviličku Snail Mail anebo třeba Run the Jewels.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Plakáty, loga, cedule, značky.
3: Proč nějaký jsou zelený a nějaký jsou červený?
2: Česko-americký sběratel umění na cestě za poznáním české grafické tvorby.
4: T, like typography. Everything is crazy.
2: Premiéra dokumentu Identita. Film o českém grafickém designu.
4: Look at this.
2: Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Let the Wolf Owl s trackem Dandelion teď v sobotním odpolední na Waveu. Míříme ale za dalším kulturistánem s pozvánkami na koncerty.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V sobotu večer si můžete zajít na celou paletu koncertů, třeba do Českých Budějovic a prostoru Žižkárna, kde od 19. hodiny vystoupí brněnská čtveřice Jack the Hipper, která míchá postpunk se shoegazem a syntezátorovou atmosférou. No a taky Mr. Pink and the Bad Thoughts, temnější synth bedroom popové duo, vycházející z původní rock'n'rollové kapely. Tentokrát nabízí pulzující sekvencery, elektronický beat, tremolo kytaru, taky možná lehce westernový nádech. České Budějovice, Žižkárna, 19. hodina. Liberec klub Lípa, tady si od 9. můžete zajít na domácí rap, vystoupí Dorian a Elboy. Přesouváme se do Ostravy na provoz, tady se otevřou brány o 8:30 večer a vystoupí Liške, což je brněnský indie alt-pop projekt Viktorie Šmídové a Radima Kocourka. Nová hudba, která se pohybuje někde na pomezí dream popu, downtempa a taky elektroniky. Temné industriální hudbě Miloše Dolinského, což je tesák postavené na looperech a sekvencerech, se spojuje špinavý mix ambientních smyček, elektronických beatů a postroků. To je černý tesák, který též vystoupí dnes v Ostravě na provoze. Brno Sibiř, 19. hodina, tady se můžete vypravit, pokud máte rádi epický temný black metal a ještě nejlíp z jihu slune

0: Itošky. To je Dewfall z Itálie jako support, co se týče domácích jmen, třeba Earl Grave nebo Jua. 19. hodina, brněnská Sibiř. Pražské Punktum 1930, Combat Folk a Acoustic Punk z Berlína, tedy Anarchus, a taky pražské Dark Folkové duo, tedy Mother Fucifer. Punktum 1930. Pražská Sedmička, tady si v 19 hodin můžete zajít na Remdik, Pakosteň a taky Def Culture Deprivation, takže pokud máte rádi black metal, to je to místo, kam se můžete vypravit. Pražský Palác Akropolis 1915, australský kytarový virtuos a skladatel Pliny, který hraje unikátní amalgam takového progresiv metalu, jazzu, různých fúzí, ambientu, který vás vtáhne do docela barevného světa plného výrazných kytarových melodií. Pliny a jako support Sungazer dnes večer 19.15, Praha a Palác Akropolis.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: sobotu 9. května ladíte odpolední on air, víkendový on air u nás na Radio Wave. Teď taky s hudebním americkým duem Boy Harsher a trošku takovou sondou, vzpomínkou do minulosti. Darkwaveová, synthwaveová věc, Country Girl teď na vlnách Radio Wave. No a do 17. stihneme ještě jednu hudební zastávku. Spelling, tahle hudebnice je též před námi do té 17. odpolední. Portrait of My Heart, titulní single, stejnojmenný single, jako název její poslední dlouhohrající studiové desky. Tak si ji užijte.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: Ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Radia Wave Checking.
1: Aida the Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

velikánka popového světa, ale s trackem, který spíš připomíná House Break My Soul, skladba v podání Beyoncé o tom, že jen tak nezlomíte její spirit. Doufám, že přesně v takovém vy jste nalazení dnes v sobotu 9. května. 17 hodin a téměř 9 minut k tomu hladíte odpolední on air, víkendový on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. No a my společně rovnou pokročíme k další muzice u nás v pravidelném playlistu. Tentokrát tedy americký rapper Vince Staples, to je hudebník, který se vlastně vrací na scénu po dlouhých 2 letech od vydání poslední desky Dark Times a taky nutno podotknout naprosto výtečné desky Dark Times. Mě udělal Vince Staples teď aktuálně velkou radost s novým singlem Blackberry Marmalade, což tedy není úplně jednoduchá to skladba, zejména v kontextu videoklipu, na který vám rozhodně doporučuji se podívat, protože vás přenese vlastně až do prostředí, kdy si budete připadat jako ve videohře, ale bohužel z pohledu člověka, který se rozhodne střílet na lidi. Intenzivní videoklip, který graduje až vlastně k archivnímu projevu Martina Luthera Kinga a celá ta skladba získává takový silný společenský přesah a taky dost jasný komentář k současné americké realitě. Rozhodně doporučuju, není to ale úplně jednoduchá podívaná. Výtečný track každopádně míří v té audiopodobě k vašim uším právě v tento okamžik. Tady už Vince Staples.

0: Uvědomit si vlastní identitu je často jenom začátek. Ten další krok přichází ve chvíli, kdy o tom začneme mluvit s ostatními. S rodinou, s kamarády nebo třeba s lidmi, se kterými chceme navázat vztah. Jak teda může vypadat coming out u asexuality? Jak na něj reaguje okolí? A kde může člověk hledat podporu, když má pocit, že na to všechno není úplně připravený? Poslechněte si finální čtvrtý díl autorské minisérie Asexualita kolegyně Kláry Novákové. My si teď pustíme ukázku.
1: Ako určite je to v niečom coming out, lebo predsa len ako je to nejaké objasňovanie, ako odhalovanie časti ako našej identity. Ale pre mňa osobne som z toho nikdy nerobila nejakú ako veľký moment. Je to vlastne v niečom ťažké si priznať a ako akceptovať a nejako navigovať ten pocit toho, že som iná. A potom to ďalej komunikovať a práve sa otvárať tomu, že to môže niekto napádať, môže to niekto ako sa na to pýtať a môže to niekto spochybňovať a podobne. A ako v tom sa potom udržať nejako, sa nenechať zlomiť, tak to je tiež ťažké.
2: Rodičům jsem zkoušela teda udělat i coming out, to mi bylo taky tak, myslím si, že těch 16, tak zhruba v té době, ale tam se to nesetkalo úplně s pochopením a přišla klasicky věta, no to se ještě nepotkala toho pravýho a to přijde a ještě máš čas a tak. Takže tam jsem to nějak už jako víc ani s nima neřešila, protože jsem si říkala, že to nemá asi úplně smysl. Podle mě u těch asexuálů vlastně to okolí dost často nevnímá, že jste asexuál. Zatímco když jste prostě gay a přitáhnete domů vlastně třeba kluka nebo holku, tak ty rodiče samozřejmě prostě vidí, jakýho je ten člověk pohlaví a jestli je stejnýho jako vy nebo odlišnýho. Ten coming out není vlastně tak podstatný, respektive je spíš podstatný pro vás samotný, že vy sami pak víte, že jste to fakt vy a že se takhle cítíte.
3: Já bych hrozně chtěl, ale to je prostě strašná utopie, která nikdy se nestane a bohužel, kéž by mohla, ale já bych hrozně chtěl, aby coming out jako právě nebyl vůbec potřeba, jakoby proč by měl někdo se cítit špatně a bát se jít za někým, svěřit se někomu s tím, jak se cítí. U asexuality vnímám, že jako společnost má prostě hroznou potřebu ti nevěřit a právě říkat ti tady ten stereotyp, že ještě nenašla toho pravého, tak by docela problém, protože tady to celou dobu rozebíráme v tom, že vnímáme to napojení těch vztahů úplně jakoby naopak, než vlastně jako ostatní. Celkově jako zhodit to, že přijdeš za někým a máš potřebu jako spochybnit to, že se ti někdo svěří a hledat prostě díry v tom, že ne, nejsi asexuální a říkat něco jako jiného, spochybňovat to.
4: Ta asexualita zažívá pořád nějaký nepochopení. A teď nemyslím, že by chtěli lidi se léčit, ale fakt je tam veliký nepochopení. Přesně ty, to, co mi říkali na začátku. Potkáš toho pravýho, půjde to, jo, musíš si vzít tady nějaký prášky, vem si Viagru, jo, a tak dále. Jo, to, jedna moje známá, která je asexuální, tak prostě mi říkala, že vlastně se coming outovala u kamarádky a teď řekla, vem si Viagru, funguje to i na ženský. Jo, protože si jako myslela, že to nějak jako probudí, jo.
5: Asexualita, když má touha jinou podobu. Asexualita. Sérii Kláry Novákové poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Maboy, skladba v podání spolupráci Jida a Luta, teď je na vlnách Rádia Wave v sobotním odpolední. No a já přináším ještě jeden kulturní tip, který se dotýká fashion a designu, protože až do 12. května můžete navštěvovat Zlín Design Week, celkově tedy týdenní designový festival, kde může najít inspiraci opravdu každý. Je to primárně platforma pro setkávání mladých designérů a profesionálů, ať pro prezentaci, vyjádření, sdílení, nebo třeba dokonce i nějaká ta nečekaná spojení. Právě dnes večer od 20. hodiny se v kongresovém centru ve Zlíně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka bude uskutečňovat vyhlášení kategorie Best in Design, což je mezinárodní designová soutěž, která se vlastně snaží vytvořit platformu a prostor pro nečekaná spojení, možná i podporu nových talentů v designu. A právě dneska se po hodně dlouhé době můžete vypravit na toto vyhlášení, protože je otevřené veřejnosti. A nemusíte si ani kupovat žádnou vstupenku, to vyhlášení bude probíhat mezi 20. a půl desátou večerní a pak bude následovat afterparty, na kterou máte taky vstup komplet zdarma a je to otevřeno pro veřejnost. Na místě zahraje DJ Jakub Vrága, takže pokud vás zajímá i nějaký ten hudební doprovod, bude tam i kvarteto Fashion Strings, tak vás můžu nalákat i na nějakou tu hudbu, kterou můžete na místě zažít. No a pokud chcete kouknout na kompletní program, tak doporučuji návštěvu jejich webových stránek zlindesignweek.com. Takto je to jednoduché. Připomínám, probíhá až do 12. května.
1: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem,

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A v sobotních 17 hodin 42 minut k tomu přináším poslední várku kulturních tipů na dnešní sobotu 9. května a opět spolu koukneme na nějaké ty koncerty. Ostravský barák, tak to je místo, kam si dnes od 19. hodiny můžete zajít na oslavu 50 let punku, protože tady proběhne křest knihy rozhovorů s předními představiteli punkové éry. No a o muziku se postará ostravská punkroková stálice Degradace, maďarské formace Kalhoty, v překladu formace The Trousers, a taky akustičtí punkeři Koupy Kec. Pokud vás zajímá punk, ostravský barák je to místo, kde byste měli dnes večer vyrozit. Brněnský Fraktál tady v 9 večer vypukne večírek, který nabídne underground, antipop a taky hyperpop, Zendom a Pingy dnes večer v 9 v brněnském Fraktálu. Pražský Jazz Dog, tak tady si můžete zajít na Michaela Majeho, což je zpěvák, skladatel, textař, aranžér. Jehož tvorba je postavena na hluboké intuici. Dynamický beatbox i procítěný zpěv se prolínají v rytmech jazzu, neosoulu i R&B. Z Ameriky Michael Mayo, 19. hodina, Pražský Jazz Dog. Přesouvám se do pražského podniku Sub-Zero, tady se můžete vypravit v 8 večer a vystoupí Weather Day, což je formát, který vznikl na konci někdy roku 2010 jako solový projekt švédského hudebníka vystupujícího pod jménem Sputnik. Z původně tedy domácí DIY produkce sdílené online se potom stal jeden z nejvyhledávanějších hlasů takové nové emo noise popové generace, formované tedy internetem, možná trochu osamělostí a přetížením digitální přítomnosti. Švédský projekt Weather Day, 8. večerní pražský podnik Sub-Zero. Pokud chcete tancovat, můžete to udělat třeba v pražském Bajku by Jesus, 11. večerní a Just In Case klubovka, která nabídne house, groove, indie dance. Mezi DJs bude patřit Topal, Kava nebo Black Loud. No a ještě jedna pozvánka na tanec, tentokrát do pražské Planety. Planeta za 10. večerní a klubovka Full HD, na které mezi DJs zazáří ze Slovinska Iza, Duboizy, Chata nebo Vůz. Planeta za 10. večerní a klubovka Full HD.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: tolik trošku starší kousek domácí hudební produkce formace Tomáš Palucha, kterou rozhodně doporučuji sledovat, ať dělá cokoliv, protože je to výtečné. Taky Dominik Pilnáček na společném tracku teď v sobotním odpoledni, už tedy téměř na dohled k 18. hodině. No a proto nezbývá, než se rozloučit. Nemějte ale strach, vysílání Waveu pokračuje i nadále. Třeba v 18 hodin už za chviličku se dočkáte trochu cringe, protože to bude téma pro aktuální podcast Psycho. Třeba 19. hodina pak bude patřit našemu podcastu Buchty. Opět se můžete těšit na Ivanu Veselkovou, Zuzanu Fuchsovou, tradiční složení. No a pak třeba 22. hodina večerní, ta si žádá vypíchnutí v rámci našeho programu, protože to budou za mikrofony Kája Vladyka, Eliška Soukupová a tentokrát taky jejich host, nespoutaný tanečník, překladatel a queer queen Dan Brátka. 22. večerní a náš pod. No a tím se s vámi loučím, ale není to napříliš dlouho. Pokud naladíte vysílání Rádia Wave zase zítra, tak mě uslyšíte hned od 8. Tak mějte hezký zbytek soboty.
1: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Balance. Praktický magazín pro ty, kteří chtějí být vyrovnaní a rozvíjet se. Balance. Bublinka do vodováhy vašeho života. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy a dejte si to nejlepší z našeho duševního bufetu. S Petrem Bouškou.
3: Každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

0: Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
3: Ahoj, tady Kája.
4: Ahoj, tady Pavel.
3: A vítáme vás u další epizody pořadu Psycho. A víš, co je psycho? No, hele, znáš někdy ten pocit, že se třeba kouká nějaký film, seriál a teď je tam prostě nějaká scéna a ty se úplně si říkáš, to je fakt cringe. To je fakt.
4: A máš úplně... A Kája, proč teď šeptáš?
3: Protože je to prostě cringe. To úplně v kelech, je to probije. No a vidíš, jak to... Jo, jako je to něco, jako když koukáš na Janu Maláčovou, když rozbaluje labubu.
4: Aha.
3: A dělá ASMR. Tak něco takového, no, okay, prostě okay. Prožíváš.
4: Takže se dneska budeme povídat o cringe, je to tak?
3: Jo, o cringe, cringe.
4: Ale možná, Kájo, zkus nám k tomu říct něco víc, protože, no, co já vím, tak to je nějaký jako anglický výraz, který se teď poměrně dost používá, ale teď je vlastně otázka, jako co se tím má na mysli.
3: Ten cringe vychází jako z angličtiny, to teda nějaký pocit intenzivní trapnosti. A tento cringe, to slovo vyloženě, taky to znamená jako taky to fyzicky ucuknout, jako stáhnout se.
4: Když jsem se koukal na Wikipedii, takže teda takhle jako vlastně začínal ten význam toho slova. Jo? To začínalo teda tím, že to je ten fyzický prožitek asi studu. Stud by byl asi nejvíc jako překlad do češtiny. Protože když si člověk snadno představí, jo, polil mě stud, tak jako si člověk představí, co je to za pocit fyzicky.
3: Jo, protože se říká, že cringe fakt jako bolí fyzicky a teď přesně, jak jsem to popisoval na začátku, tak já jsem si to představila. A fakt mě to začalo fyzicky bolet. A já jsem si říkal, jo, že abych jako šla tak z kůží na trh, ať je tady zábava, že jo, taky.
4: A to by mělo být takový jako stažení, jo, že to je takový, jako, že se člověk vlastně v ten okamžik, jako, že tě poleje horký pot, taky jako jeden z výrazů z češtiny pro tenhle ten stav. A že člověku, já nevím, že jo, v ruce máš studený, protože najednou krve by se v něm nedořezalo.
3: Ono to je opravdu, že fakt se ti jako odleje opravdu ta krev z toho obličeje, že jo, reálně. A nebo naopak se ti hodně naleje.
4: Právě, že se člověk začne červenat, že jo.
3: No, jako já cítím, jak ti hořejí uši, že jo. Jako.
4: Ano, že ti hořejí uši, to je taky přesný, no.
3: A jsem právě tohle to zažila, když jsem to psala, tak jednak jsem koukala na The Office u toho, což pro tenhle díl velmi signifikantní, ale sekundárně jsem si říkala, když jsem vlastně zažila sama na sobě tenhle pocit trapnosti, kdy já jsem byla ta trapná, tak jsem si vzpomněla na dva momenty z vysoké školy. Jeden byl, když jsem si spletla, tady to mám, na přednášce jsem si spletla syndrom dráždivého tračníku s refluxem mucinu. A to ticho. To bylo ten smích z té zadní lavice. Já jsem byla v prváku, a tam byl jako starší.
4: Ještě jedno, že teda syndrom dráždivého
3: tračníku,
4: jasně, to je spodem.
3: No, a jsem si spletla s refluxem jíc.
4: A to je vrchem. Mm-hmm. Aha, ok, dobře.
3: Blbý. Nevadí, to ticho bylo to. A pak bylo ještě jedno dobrý ticho, a to bylo na přednáškách u pana doktora Weise. Tady jsme probírali BDSM a já jsem tak jako velmi promptně vysvětlila tu zkratku. Velmi
4: asi znalkyně.
3: Velmi sebevědomě, protože máma jako zábava ve 14 si vyhledala všechny možný sexuální úchylky věci, a takže jsem o tom věděla fakt hodně.
4: To je samo o sobě úchylný, to je upřímně.
3: No dobře, já jako se přejmenovala. Ale pak jsem od spolužiček dostala knížku o BDSM. Ale jako mě to v tu chvíli nevyšlo, ale pak jenom. Asi nebylo dobrý. Takže...
4: Já jsem měl takový jako příklad za mě, kde jsem se cítil fakt jako hrozně trapně. Promiň, nepřebiju tvoje příběhy, protože jsou jako skvělý, jo. Ale to jsme takhle byli ve Francii v Paříži s naší franštěnářkou. A to byla taková jako přísná dáma a úplně jsme jako nebyli na stejné notě, řekněme to takhle kulantně. Já jsem přišel nějak pozdě na snídani a už tam bylo jako jediný poslední volný místo, a to přesně jako přední u stolu, jo. Tak jsem se tam teda sednul, že jo, tak nejdřív jsem dostal takový ten jako spražený výraz vodní, že teda jdu pozdě. A pak, když jsem začal jíst, tak tam byly bagety francouzský. Uh-huh. a ono to hrozně drobí. A mě to drobilo ještě, no prostě najednou byly drobky, ale i kde by je člověk, kam by se normálně nemohli dostat, jo, to byl opravdu jako fyzikální zázrak. A tak jsem jenom, jak to mi všechno padalo z té ruky, tak jsem jenom zvednul ten zrak, zachytil jsem její pohled, ten prostě, který mě soudil, jo, a ona jenom tak neznatelně tou hlavou takhle jako pokývala ze strany na stranu, jakože no to je teda úroveň. Tak to byl jako zase můj pocit jako nejintenzivnější trapnosti, co jsem kdy zažil.
3: No, takže jsme si to popsali, jak to, a myslím si, že teda každý z nás někdy tohle to zažil.
4: No dobře, ale ono to samotný cringe, no. Se často kdy právě, nebo tak jak jsem tomu vlastně rozuměl, tak že to je, že jako cítíš trapnost, ale jako za někoho druhýho, nebo že ty vidíš, že se někomu děje něco.
3: Je to takový ten second hand embarrassment, jako no, že to vlastně, ale on to je právě, jako dřív se to právě používalo, že jako cítím tu trapnost za druhý, ale dneska už to vidím, že se to používá jako v tom kontextu.
4: No dneska je to právě hrozně rozplyzlý.
3: Že cringe je úplně cokoliv, co jakoby nespadá do toho jako narrativu toho, co má být cool a co je normální. Jo. Takže to je právě trošku problém.
4: Ale to je vlastně jako vliv tý cringe culture,
3: který
4: bychom se taky jako mohli zmínit.
3: Právě. Možná bychom se měli pobavit, než se vlastně vrátíme k tomu, co je cringe culture a tohle, to vůbec k tomu studu, jako proč ho vlastně cítíme, jako že proč je důležitý stud, je to tak nepříjemný pocit, jako proč si to děláme, že jo?
4: Ale možná to pro tebe bude cringe, ale mě je prostě jako věci jako stud, vina, jo, a další morální emoce, mě jako enormně zajímají, jo, to je prostě, to je tak zajímavý téma. Jo? Bez studu, když se tak vezmeš, tak by neexistovalo něco jako lidská civilizace nebo rozdílnost kultur.
3: Jo?
4: A v čem to vlastně je dobrý? Jo? Dokážeš si představit, jsou různý emoce, já nevím, když máš radost, tak se stalo něco dobrýho, chceš to někdy zopakovat v budoucnosti, když máš strach, snažíš se prostě vyhnout nějakému nebezpečí, když jsi naštvaná, snažíš se nějaký jako nebezpečí potlačit a tak dále. To je pro nás pochopitelný. A ten stud jako takovej, tak na to je asi taková jako nejlepší teorie od Paula Gilberta, který říká, že bychom jako lidi měli mít, vzhledem k tomu, že jsme sociální druh, žijeme ve společnosti, tak bychom měli mít něco jako vrozený takový určitý, kompas je blbej výraz, ale takový jako automatický vnímání toho, jak si stojíme u ostatních, jak si stojíme třeba v nějaký jako společenský hierarchii, jo, jak nás ostatní vnímají a snažíme se vyhnout těm okamžikům, kdyby nás ostatní vnímali tak, že na nás třeba není spoleh, nebo že jsme nějakým způsobem nezajímaví, nebo že s náma prostě jako nemají počítat. Jo, takže stud je vlastně výsledek tohoto procesu, že ti najednou tvůj mozek říká, hele, seš v situaci, která tě ohrožuje sociálně. Jo, seš prostě, děláš něco, za co by tě ostatní mohli odsoudit, udělej s tím
3: možná
4: něco.
3: Proto to taky jako fyzicky fakt bolí, jako to, jasně, když se zastydí, že to je opravdu.
4: Jo, takže stud jako takovej je vlastně emoce nebo něco, co nám jako říká mozek, hele, tvoje postavení ve společnosti je ohrožený, něco s tím dělej.
3: Mě tam právě zaujalo ještě, když jsme to jako řešili, že kromě té cringe culture, ale že jsou prostě, i když jako na to koukáš na tom Instagramu nebo na YouTube, nebo prostě jsou kompilace cringe jako okamžiků, tak se na to rád koukáš, že jo? Jako nějak divně masochisticky, ale ty jsi to pak říkal dobře, když jsme předtím seděli na kafe, že je to podobně jako s hororem. A já jsem si říkala to právě proto, že jsem to psala u toho, když jsem koukala na The Office a říkám, prostě to je
4: jako. No tak jasně, jako na horor, že jo, tam jako se někomu děje něco, co je, co v něm by mělo jako zbuzovat strach a ty máš strach za něho, že jo?
3: No jasně, a tady máš fakt ten cringe za toho Michaela Scotta nebo za kohokoliv jiného, jako The Office. Jako The Office je prostě show, běžela od roku 2005 do roku 2015, 10 let to běželo. Ona je teda původně britská. A oni to pak odkoupili, tu první sériu je hodně jako tu podobnou jako tu britskou, ale pak si to gej podle sebe hodně. A měli jsme dokonce i českou verzi. A to je cringe. A je jedna série, myslím si, že je to dokonce dohledatelný i na YouTube, takže velmi doporučuju. Ale hlavní je, že tedy je to jako.
4: Jakože to není dobrý, jo? Že se člověk u toho jako
3: cringe. Jako jo a ne, jako já nevím, jako mě by to třeba zajímalo, jak by se to vyvinulo, ale tak je to prostě, já nevím, právě třeba někdy taky kolem toho roku 2008-2009 točený. Jako upřímně docela ty herci jsou i v brain dobře, ale je to opravdu, já nevím, to je...
4: Že to trapnost toho jako jo, sála, ale jo. On z toho taky může sálat jako dobrým a jako já špatným způsobem.
3: Tam je právě škoda, že tam není prostě třeba těch sérií víc, že by se to rozvinulo, víš, jako, jo, že ta Office taky to ze začátku neměla, že prostě si lidi říkali, jako co to sakra je, protože je to ještě točený jako vlastně to mockumentary, jakože ten falešný dokument.
4: Jasně.
3: To, no opravdu... To práce s tím Trapnem je tam jako udělaná neuvěřitelně dobře, i jako z pohledu těch hereckých výkonů, toho, jak opravdu ty lidi mezi sebou mají fakt tu chemii, toho, že tam jsou fakt nechávaný ty ticha a že ta kamera na tebe prostě míří. A
4: ale je tam nějaká scéna, která ti, jako, kde se fakt jako cítila to jako Trapno za ty postavy?
3: Jo, já jsem na to právě koukala, když jsem, mám tam několik těch scén, ale jako jedna z nich je, když Michael má narozeniny a prostě v každém ucpe, že má ty narozeniny a potřebuje ten střelem pí pozornosti. Ale pak tam mám jednu jako velmi intenzivní, když no prostě ta, že jo, dinner party, jo, kdy tam teda celá ta kancelář je u toho Michaela a Jen, který, to je jeho ta partnerka v nějakou chvíli, no, to je nějaká nadřízená a ten vztah je hroznej. A to je opravdu ta celá ta epizoda. Je fakt jako bolest. To je fakt čistá bolest. A jak do toho přirovnal krásně, že je to jako Eldritch Horror od Lovecrafta. Jo, že zjišťuješ, že ta hrůza větší a větší, čím víc to odhaluješ. Jo, že prostě tam má jeden samostatný pokoj, který je nevyužitý, ale Michael spí prostě na nějakém lehátku u postele, jo, a takový. Že, a mě se tam jako, tam, jednak se mi tam míchá opravdu to, že já jsem nad tím i přemýšlela, právě jsem taky četla, jako nebo hledala nějaký studie vlastně o tom, co je ten cringe, ale co tam bylo zajímavé u té jedné studie, a to mě jako zaujalo, že oni dělali jako kvalitativní rozhovory s těma lidma a říkali, že ta situace je trapná, ale že ještě když to udělá někdo známý, koho oni znají, jako třeba jich přesně rodič, kamera, tak se za to cítí ještě hůř. A pak ještě v jedné studii tam říkali, že ten člověk, který provozoval tu trapnou věc, tak se vlastně necítil tak trapně jako ten člověk, který to pozoroval.
4: Jo, že, no jasně, ale tak jako to se cítíš jako o to trapnější, no, za toho člověka, no, když on to necítí.
3: Právě. A to je přesně jakoby, a to je přesně to, co u toho Michaela Scotta, protože on se opravdu necítí trapně, on to ještě dojíždí ty vtipy jako na takovou tu hranici, kdy už to není ani vtipný. A už víš jenom takový to, jako už takový to, už buď prosím zkycha a už odejdi, zalez pod stůl, ale Michael Scott ten na to nejde tím, že by byl zkycha a omluvil se, on je prostě do té obrany a protože to tam valí dál.
4: Říkala, že ta kamarádka, že jak se jako styděla za svýho tátu, který nějak na maturiťáku tancoval, se opil a tancoval se židlí.
3: Ano.
4: Věřím, že všichni ostatní se tím pobavili, jo, vlastně to asi jako nemuseli vnímat, jako že se strapnil, ale pro ní to vlastně bylo...
3: No, musel být hrozný, že jo?
4: No.
3: To bylo hrozný, teda i pro nás, pro ty, jako, ale pro ty dospělí asi ne, ale pro ty studenty asi jo. A je to přesně o tom, že my jsme, jako, že právě ten Michael Scott, já si myslím, že právě tam ten cringe takhle dobře funguje, protože je ta show je opravdu točená v tom jako nejvíc obyčejným kancelářském prostředí, kde máš prostě toho megatrapního šéfa, který prostě se přesně takhle jako chová. A že jsme si to jako každý trošku nějak zažil, jako něco takového. Jo, zároveň on je vlastně pak ve skutečnosti...
4: Nějaký jako trapný team building, jo, nebo nějaký takovýhle.
3: Jo. Když se přesně HR a personální, nebo když... HR personální se chtějí snažit být vtipný a hrozně cool a já se... Ne. Takže si myslím, že právě proto je to takový jako relatable a že vlastně člověk fakt tam ty cringe momenty prožívá v pořád znovu, i když je vlastně zná jako na spaměť. A myslím si, že tam je ten cringe intenční, jako velmi dobře udělaný a on je vlastně jaký nesebevědomý, ale snaží se být středem pozornosti a ještě se tam snaží hrozně popisovat, že jak je ten jeho život úžasný a skvělý, ale pak vidíš tu realitu, že jo? Tak to je to ono, že ti to tam prostě jako nesedí, no.
4: Jo. Hele, za mě jako vlastně králem cringe momentů tak je Sacha Baron Cohen. Že ten s tím vyloženě jako pracuje v té jako svojí satyře, nebo jak to nazvat, ten jeho přístup. A možná, omlouvám se, dítě 80, tak možná pro nějaký naše mladší posluchače Sacha Baron Cohen asi nemusí být jako tak známý, protože už je to přeci jenom pár let zpátky, co ty jeho show byly hodně, hodně populární. Co to bylo vlastně? Tam byl Borat, že jo? Ali G.
3: Ali G, ten byl první, pak byl Borat. A pak byl
4: ještě ten...
3: ten německý.
4: Bruno.
3: Jo, Bruno.
4: To jsem hrozně...
3: Ich bin Bruno.
4: Že to byly takový jako jeho alter ega, který vlastně, jo, jako komický alter ega, který má vždycky nabourával se do nějakého právě našeho vnímání, nějakého stereotypu, jo? Takže no. Třeba ten Bruno, tak to je teda ten německý, co?
3: No, ne, takový hodně hyper gay.
4: Ano, takový prostě, ano. Takový jako,
3: opravdu takový ten
4: takový ten přehnanej. Takový
3: jo,
4: ten...
3: přehnanej obraz toho gay. On fakt tam soustředí, že on jde opravdu na depilování pozadí. Jo? Pojme, jde do nějaký černožský show a řekne, že pojmenoval svého syna...
4: A tam je to černožský publikum, že jo?
3: Jo, hodně černožský publikum, český černožský. Je toho. Co byl tu svou manželku, ten černo?
4: A jo, OJ.
3: Jo, že jo, pojmenoval jsem ho OJ, to je takové typické černožské jméno.
4: Jo, s tou trapností jako za... Jo, že cítíš trapnost ještě jako za někoho. Protože on ty jeho vtípky byly takový, jakože... Na poprvé se tomu zasměješ, jo. Ale on to zopakoval.
3: A jel to znovu a znovu.
4: A pak ještě jednou. A pak znova. A teď už člověk jako cítí tu trapnost. A on ještě přidal. A ještě přidal. Takže vlastně jako se tou trapností se prokousal až k tomu, že se člověk jako tomu prostě řezal.
3: Jo, jo, jako... jo. A ono to zase, ono, jo, ještě měl teda filmy Diktátor. Ty jsou taky jako...
4: A, je to pravda,
3: ty jsou taky, to by asi...
4: Ale jako by... že jo, tak vlastně na, jo, a co jako paroduje na Kadáfího.
3: A co bylo právě v poslední době, co bylo takový zajímavý, tak ono šel, že jo, mezi takový ty extrémní jako republikány v Americe a začal tam hlásat jako velmi rasistický jako věci. A oni,
4: počkej,
3: a začal...
4: to byl ten, ne? To byl Borat. Nebyl to jako on s Boratem ne, takhle jezdil.
3: To jo, ale Borat už byl profláklý. On se převlíknul okay. Právě za takového toho...
4: Už to neznám.
3: No.
4: A co to je za postavu?
3: To byla, já nevím, jak se jmenovala ta postava, byl to prostě jako jednorázovka, ale prostě aha, šel na nějakou tu rally. A začal tam zpívat jako velmi rasistický písničky. A ještě vytrolil toho jednoho senátora, že začal o těch zbraních a začal mu říkat, že by měli ty 12-letý děti mít ve škole zbraně. A on, jo,
4: jasně, super mít.
3: No, tak a to nevím, jestli to je cringe, jako, nebo to je spíš děsivý, ale...
4: Jasně,
3: jako,
4: no.
3: No, takže to taky neměl taky jako v poslední době. Ale on jako už je takový docela stažený, on většinou spíš, já třeba produkuje nějaký jako komedie nebo něco takového. Mm. Ale Borat, ten byl jako fakt, jako myslím, že Borat je dotek epický.
4: No ten je epický, jako, že když on jako, tam on se hraje, u toho Borata se hraje s tím jako pohledem prostě řekněme, nejenom Američanů, ale nás jako západních lidí s pohledem na Kazachstán. Nějaký jako jiný země, Kazachstán, který pro ty Američany to je prostě, že to prostě neznají, je to někde nějaký jako Barbaristán. A oni se snaží jako nesoudit, ale zároveň ty vidíš, jak jako ho vnímají, že teda on jako vlastně je ten barbar, který za nima přijel a teď oni teda jako jsou vůči němu zhovývaví. A on takhle třeba jde na návštěvu do nějaký jako texaský rodiny a teď tam jako vychvaluje jednu manželku prostě jednoho toho člověka, jak je teda krásná, že prostě u nich v Kazachstánu by za ní dostal 20 velbloudů a my se všichni smějou. A pak se obrátí na manželku toho druhého prostě člověka, co tam je a říká you're not so much, vy až tak ne.
3: Jo, ježišmarja, ale tam jsou, a to je nebo třeba jak tam nahání tu Pamelu Anderson, jako to teda musím zase říct, jako Pamela Anderson má jako velký komediální talent a ona to tam prostě, to bylo tak, ono to bylo taky tak natočený, že člověk fakt nevěděl, co je pravda.
4: A jasně.
3: A co je, to je jistý z toho Office, jako tam je to jako přiznaný, ale tady fakt si člověk říkal, že já, když si to pamatuju, když se to vyšlo, tak já jsem byla někdy na Gimplu, jako na malém Gimplu, že jsem byla, takže jsme to prostě
4: myslím. Co říkáš, jako dělá si plagiaci, nebo co, jak to, no. Co teď vlastně se děje?
3: A, jako, no. Že, a třeba taky mě pobavil tím, že nějaký Češi jel do Kazachstánu a zalezli ty boratky a fotili se tam a on je musel zaplatit pokutu, on to za ně zaplatil. Jakože fakt jako cením. Takže on to samozřejmě Kazachstánci borata nesnáší, protože jim prostě zničil ten pohled a oni to ještě natáčeli opravdu i reálně v nějaký rumunský vesnici. Jo. Prostě úplně totální bizár, jako všechno.
4: Dobrý, ale pojďme se teď možná vrátit, jsme se už trochu jsme jako oddriftovali.
3: Ale pojďme se vrátit k tomu, že to byl třeba nějaký intenční cringe, jako který je jako dělaný schválně.
4: Jasně.
3: A když se podíváme právě na tu cringe culture.
4: A to si já myslím, že je něco jako úplně jiného. No, ty máš jako cringe, jako to původní význam toho slova, že to je teda ten fyzický prostě pocit, jako když zažíváš stud nebo nějakou trapnost. Potom že se to přeneslo teda cringe, že teda cítíš trapnost za někoho jinýho, který třeba zrovna se necítí trapně v ten okamžik, ale ty se za něj cítíš trapně. A teďkon se ta cringe culture, takže to je vlastně jako zesměšňování nějakého chování nebo třeba nějakých subkultur. Jako teď vlastně v současné době probíhá taková jako trochu otočka, že teda kdokoliv, kdo zesměšňuje, tak je považovaný za vyvrhele, protože prostě řadu subkultur, které takhle jako se staly terčem týhletý cringe culture, že někdo řekl, hele, to je cringe, jo, to, co děláš, tak prostě se rozpustili, jo? Že ty lidi jako s tím nechtěli být spojovaný, který by to třeba zajímalo.
3: No, hele, jo, tak jako jsem byla emo, jo? Takže já jsem si to užila. Takže v té době je jako toho největšího
4: píku. Nějaký jako odsudek. Že
3: a byl tam prostě jako odsudek, no. A že to, ale bylo to právě něco, co tě spojovalo. Jo? Že prostě tam byl jako ten in-group, out-group efekt, my aha, proti ním.
4: Takhle dává smysl, že člověk, čistě teoreticky, že seš vlastně nejcitlivější na stud, jo? Že to je něco, co tě ovlivňuje, tvoje chování, že seš vlastně jako od dětství a potom postupně časem vlastně se s čím dál tím míň vůči tomu citlivá. Jo, prostě spoustu věcí se člověk chová a rozhoduje podle toho, prostě jak to má naučený, jak teda ví, že ty věci by měly být nebo neměly. A ono skutečně, člověče, když se podíváš na to, jak často se člověk červená, jo, tak jako z těch výzkumů, co se tímhletím zaobírali, tak se opravdu jako lidi, čím jsou starší, tím se červenají míň.
3: No jasně. A tak ono je to taky, že máš už taky tu zkušenost, že víš, jakože, co by tě do té situace převedlo, protože přesně, jo. Já si myslím, že tady hlavně třeba u těch dětí, jako si to myslím právě, že hrozně i kontraproduktivní, že přesně to ta šikana, ale že jim to jednak zabraní nějaký ty autentičnost, která jako si má vytvářet, má se tam v tom období člověk vytvářet nějakou osobnost. Odradí je to třeba přesně od nějakého zájmu, odradí je to od nějaký aktivity, která by jim třeba v budoucnosti šla, kdyby v tom byly podpořený. A zároveň vlastně tam mi přijde, že už je ten stud kontraproduktivní, protože pak ten člověk jako radši nedělá nic. Jasně. A úplně se uzavře vůči tomu světu.
4: Jasně, to je jakoby ta negativní stránka toho, když ten stud je vlastně použitý, jo, jako klacek.
3: Přesně.
4: A potom si ještě pojďme říct, jo, kdyby jako zase nějaký prostě guru Jára by mohl říct, hele, tak prostě je potřeba překonat svůj stud a bude se ti žít úplně krásně a prostě bude svět růžovej a tak dále. Ne, tak docela stud je jako...
3: Akorát, že vůbec.
4: To je opravdu jako věc, která je vůbec, veškerý jako negativní emoce jsou vlastně jako právě pro nás hrozně užitečný. Jo,
3: já nesnažím ty lidi, co říkají, že jenom tady pozitivní vibe se pozitivní emoce, ne, všechny emoce jsou důležitý.
4: Díky strachu prostě neděláš věci, které by tě ohrozily na životě. Že?
3: Jo, přesně.
4: Díky studu neděláš věci, který
3: byl sociálně ohrožený.
4: By tě ostatní prostě si řekli, ty bláho, tak jako s takovýmhle člověkem fakt nepotřebuju mít co dočinění. Jo? A vlastně, když si vezmete, tak jako umění výchovy dětí je vlastně, jo, jako děti vychováváme krstut. Jo? Jo. Co si budeme říkat. A to umění je nastavit jejich stud tak, aby byl funkční.
3: Jo.
4: Aby fungoval v ten okamžik, kdy je to na místě, a naopak, aby prostě se nezapínal v okamžiky, kdyby je to omezovalo. Můžete si říct, ale já se přece jako nestydím ve svém životě. O to jde, jo, člověk, veškerý tyhle negativní emoce, tak ten efekt, jaký na nás mají, je, že my už dokážeme předvídat situace, kdyby se objevily. A ty situace logicky potom jako nevyhledáváme, nebo se jim snažíme vyhnout. Jo, to je to, jakým způsobem, takže vlastně člověk nejvíc studu mohl zažívat jako dítě, protože se právě dostával do těch situací, na které ještě nebyl připravený.
3: Jako z toho těží celá psychoanalýza, že jo?
4: No jasně, no. A Krsto se prostě učil, jak vlastně se pohybovat do společnosti.
3: Jo, a je to vlastně takhle je to důležitý, ale tady právě si myslím, že v rámci té cringe culture mně to přijde, že fakt to funguje spíš jako opravdu šikana z celého světa, jo? Že takhle je dobře, že šikanovala tvoje třída, nebo se ti vysmála tvoje třída, což jako je samo v sobě blbý, ale dejme tomu, že za pár týdnů se na to prostě zapomene.
4: Jasně.
3: Ale takhle zase začne být to video virální a zase to jede. A to si myslím, že jako mnohem horší, no. No tak, kromě toho, že Karolína se tady zase zarudla u Budusima. Takže to stále přetrvává.
4: Trocha trapnosti takhle. Na úvod i na závěr.
3: Ne, jako...
4: A to mě taky jako cringe, že se dneska řekne. Jo, já jsem to 80-kový dítě. My jsme se říkali, seš trapnej.
3: Jo. A nejhorší, když
4: já, se děče... Já to cringe, ale to říkal.
3: Ale jo, ne, tak v pohodě, hele. To se jako, ne, vlastně ten cringe jako jednak ten intenční, takový to jako, že přesně jak je třeba v The Office, jo, kde prostě Michael Scott, jako si myslím, že může být v něčem inspirativní, protože takhle resilientního člověka, jako vlastně tak jako neuvidíš, jo, vlastně, že on...
4: No to taky, jsem... ale ty pociťuješ ten cringe i proto, že jako vnímáš na tom člověku, že prostě třeba jako na té postavě, pokud je to reálný člověk, Takže prostě jako nemá dost sebereflexe, že?
3: No nemá, že jo.
4: A vlastně to by se týkalo, jako to je tvůj strach, protože jako bejt jako stejně, si říkáš, tyjo, tak mám já dostatek sebereflexe, jo, abych jasný, se jako takhle nestrapnil, jo, prostě ve společnosti.
3: Že to může být vlastně ono je ta inspirace, jak se nechovat, jo, tak no, milé děti, takhle ne.
4: Takhle ne, ano.
3: Ale zároveň jako vlastně on tam má nějaký ten vývoj té postavy, že jako se to zlepšuje a tak, ale myslím si, že to je takový to masochistický koukání se na, to, na ten cringe, že to jakoby může být vlastně nějaká i nástroj jako sociálního učení, jo? Že vlastně jo, se učíš jo. Jako tyjo, takhle fakt ne. Mm-hmm. Jo, prostě furt být středem pozornosti, je to otravný, jako jo.
4: Takže cringe, pocit trapnosti za někoho druhýho, takhle ne, to je pro jo. tebe ta zpráva, že
3: ano.
4: Tomhle se chceš vyhnout.
3: Ale právě zneužívání té cringe culture, kdy je prostě cringe úplně všechno, ačkoliv
4: kdy tím, že řekneš o něčem, že je to cringe, tak vlastně tomu dáváš nějakou negativní nálepku a lidi se potom tomu vyhýbají a je to vlastně forma šikany.
0: Domácí úkol.
3: Jako když jste cítili ten cringe jako za někoho, to, ten za opravdu někoho, ten zostuzení jako z druhé ruky, jo?
4: Jo, ten ano.
3: Pocit studu z druhé ruky. Jako
4: trapnost z druhé ruky, že teda vy se nestrapňujete v ten okamžik, ale někdo se strapňuje a vám to nedělá dobře.
3: Jo. Takže co máš, Pájo?
4: Hele, tak jako za mě, asi ne vévodí, ale pro mě jako rozhodně takový jako zapamatovatelný, byla Klausova propiska. Mm. To bylo tak trapný, jo, to prostě, že jo, to se člověk jako trochu hambou propadal prostě za tohle z toho človíčka, když tam ukradne propisku a pak říká, že to nebylo důležitý. A všechny ty jeho vytáčky vlastně to bylo tak trapný, jo, a že on to jako vlastně jako necítí to trapno,
3: jo.
4: To bylo, no fuj, va.
3: No já mám, já nepůjdu, jabko nepadne daleko od stromu. Já mám, ale to je ono obecně, ty politické věci, jako ten cringe, to je...
4: Tam mi zase jako přijde, že to zostuzování
3: týhletý skupiny lidí, jako no.
4: Týhletý postavy nebo nějakého chování je zcela v pořádku a že je prostě fajn, aby existovalo.
3: Tam se to musí kolautovat.
4: Jo, jako skutečně je na místě zostuzovat nebo říct, že tohleto chování není v pohodě.
3: Přesně.
4: Shame, no. Prostě styďte se za to.
3: Takže tam právě tady mám ten, říkám, jabko nepadlo daleko od stromu. Mm-hmm. A prostě Filip Turek jako udělal to vyjádření ohledně toho teda svého bývalého kamaráda, který líknul ty jeho statusy. Tak jak to natočili, jo? Já pomenu to, co tam ten člověk říká, ale je tam prostě ten moment, kdy to video končí a on vstane s tím svetříčkem, vstane a teď pomalu odchází a je tam ta louže. Nešlo to fakt.
4: Jako ta teatrálnost
3: jo,
4: toho.
3: Jo, ta teatrálnost. Asi podobně cringe bylo teď koncouvání Pirátů, jo.
4: A to bylo taky jako ta
3: chápu
4: samotná.
3: Chápu ten move, ta, já no, chápu, rozumím.
4: Ta samotná
3: to,
4: prostě zpráva.
3: Message toho, že jo, vracíme se zase, ta vláda půjde zpátky.
4: Neměli bychom se vracet tam, ale místo toho, aby řekli, hele, nemáme se vracet, prostě tam, odkud jsme vyšli, no. Že jo, je ostudný, já nevím, obhajovat agresi Ruska a tak dále, co jako, jo, všechno, za co se dá, prostě. Tak. Za co se dá jako vláda kritizovat. Tohle to je fajn jako zostudit, ale ten způsob, že tam jako přijdou pospátku, jako to bylo fakt
3: no,
4: jako
3: takže,
4: trapný.
3: No, bylo to trapný prostě. Takže to jsou takový, jako, že já mám takový, přesně když vidím na Instagramu někdo, že prostě tam jak emočně hrozně se vyjadřuje, jak brečí třeba, ale já si představuji jenom, ty si vezmeš ten ring light, to světílko, dáš tam ten telefon na ten stativ, zapneš to, vlezeš si do té postele nebo někam a začneš takhle hystericky plakat. Pak zase vstaneš, sundáš to, zedituješ to, pošleš to.
4: Mm-hmm.
3: Zatím vidím já ten cringe, jo, že to není autentický, nebo možná to je autentický v tu chvíli, ale teď se ten člověk musí nějak přetvářet. Jako, a to mám jako velký cringe vůči těmto věcem. Takže.
4: Jasně.
3: Takže cringíkem se s váma ručíme.
4: No tak, snad to nebyl až takový cringe. Snad se za nás nebudete stydět, za náš pořad. A loučí se s váma Pavel.
3: A Kája. A pořad pořad psycho.
4: Psycho. To tam nechám. Bez.
3: Jo, to bylo dobrý.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: my sight on you.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu
3: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pouřadu Buchty.
6: Pouřadu.
5: Pouřadu, to je Ivanko jako na stand-upu, který je o všem a o ničem. Já jsem trošku nakřápla, jak možná slyšíš, že to není obvyklá standardní kvalita mého hlasu, ale prostě nedá se nic dělat. A já tě vítám, Ivanko.
6: Máš takový Zuzko chraplák, takzvaně.
5: Chanson,
6: jak se říká.
5: Jacques Brel.
6: Krásný, úplně. A nebo Bohdalka. Tam má taky podle mě trochu chraplák. Jiřina,
5: jo, tak
6: Bohdalová.
5: To už podle mě, když jedeš takzvaně devátý gumy, tak to už se ti nastřádá.
6: Ale já si myslím, že ona měla vždycky chraplák. Jo. Ale já
5: a tak ten hlas se taky v průběhu věku přece trošku mění, že poznáš většinou i po telefonu, že jako zhruba.
6: Tak já už poznám teď Zuzko zhruba, že už teda jsi ve středním věku.
5: No a to poznáš.
6: Já si dělám srandu. No dobře, takže dobrý den.
5: Ti, třeba když jsou ti dva, tak máš jiný hlas, než když je ti 18.
6: To jo, no. Když jsou ti dva, tak máš asi jiný hlas, no. A to i podle mě používáš i třeba jiná slova, Zuzko. Když jsou ti dva a když je ti 18 a někomu zavoláš, tak jako neznám třeba moc zaměstnanců call centra, kterým by bylo dva. Ale byl by to zajímavý koncept, že by ti volal finanční poradce nebo poradkyně, kterýmu by byly dva a radil by ti, jak máš naložit se svýma investicema. Dobře. Určitě, no. Takže já bych to, Zuzko, tohle téma už opustila, si nakřápla. Pro vaši informaci, ale to jste možná poznali, propojujeme se na dálku na trase Praha-Brno.
5: A k tomu mám zajímavý intel, že se míš minimálně...
6: To je intel, Zuzko.
5: Informace.
6: Jo, já se ptám.
5: Nevím, Intel, já to používám a moc se nezabývám tím, co to je. Prostě takové
6: já jsem tě
5: informace.
6: To ještě, já jsem tě to nesešla ještě použít, to je
5: dostupné
6: to jsem teď naučila nově.
5: To jsem si asi naučila nový slovo. Takže Intel, doufám, že je to ono, že to není něco jiného.
6: No protože Intel, pokud já vím, Zuzko, tak to je nějaká firma, která vyrábí procesory.
5: Tak já tomu tak prostě říkám.
6: Jakože to je nějaká informní, interní informace,
5: ano,
6: jo?
5: Tak, no. Každopádně. Už minimálně po druhé, nebo po víckrát, za několik let, co sem chodím, se mi stalo, že někdo sem přijde a něco si tady nahrává.
6: Když ty to tam máš mít zabukovaný.
5: Když já to mám zabukovaný. Takže toho člověka musím vyhodit, ale naštěstí se to obešlo bez konfliktu, oni to respektují.
6: No tak to je dobře, Zuzko, je tady, teda, že no. Vy v Brně se umíte dorozumět. Ale teď jsem to, Zuzko, vyhledala to slovíčko Intel, to je skutečně zajímavé, to určitě všechny posluchače obohatí a je to skutečně tak, že Intel, Zuzko, může označovat i informaci. V hovorové angličtině často používané například ve filmech nebo v počítačových hrách, takže ty je vidět, Zuzko, že jsi gamer zřejmě a hraješ doma počítačové hry.
5: Určitě.
6: Tak Intel může označovat zpravodajské informace, data anebo poznatky. Takže je vidět, že sice ty si nevěděla pořádně, co to je, ale že to používáš správně, to slovo, Zuzko.
5: No.
6: Dobře, takže Zuzka a její Intel. Děkujeme, Zuzko, za to, že si obohatila naše slovníčky. Ale tedy zpět k meritu věci. A meritem věci je, že Zuzka, protože má dneska ten chraplák, tak s námi se Standulou nemohla být ani na Buchty čtou live v minulém týdnu v Plzni, ale já jsem tě tam Zuzko...
5: To se stalo poprvé,
6: To se stalo v historii Buchet úplně poprvé.
5: Ještě jednou během covidu jsem musela být zašitá v Brně.
6: Ale to jsme se spojili přes telefon s tebou.
5: No, to jsme mohli dělat zase. Jsem bylo vůbec vystupovat všude jenom přes telefon a nemuset nikam chodit.
6: To je, když si nemohla mluvit, Zuzko, a kdybychom tě připojili přes telefon, tak si myslím, že by to úplně nic nevyřešilo.
5: A mohla bych se tam nějak tvářit.
6: Mohla bys tam nějak jako chrochtat do telefonu, nebo ho tam chrčet třeba, to by určitě všechny moc pobavilo. No ale vzala jsem teda Zuzku na vystoupení v Plzni na Buchty čtou live na tyči, protože my tady pro interní účely v rozhlase máme takovou kartonovou Zuzky hlavu vystříženou, na takové dřevěné tyčce.
5: No ale mně to přijde, že to používáte jako halabala, to jak se vám zachce.
6: No je to pravda, Zuzko, když tady nejsi, když tady nejsi a točí se třeba video,
5: si tam se mnou hrajete,
6: tak se vezmeš na tyči a vzala jsem tě do Plzně na tyči. A dokonce teď tě mám pořád ještě v autě na zadní sedačce, že jsem tě ještě nevyndala a nevrátila.
5: Mohla bys demonstraci se mnou.
6: Já a ty na malou naši soukromou demonstraci na Letné.
5: A to je jedna z nejhezčích věcí v rozhlase, tady toto tyč.
6: S tvojí hlavou, no. Takže tuhle Zuzčinu, teda hlavu na tyči jsem tam sebou vzala. Každopádně za chvíli se s vámi podělím aspoň o nějaké krásné vtipy o Diogénovi, které tam Standa rozkládal. To se hodně moc pobavíte. Ale ještě předtím bychom se, Zuzko, chtěli teda s vámi podělit o další vystoupení Buchty live.
5: To je
6: kde
5: podstatné.
6: Už Zuzka bude, to je podstatné. Nejbližší teď budou 15. května v rámci festivalu Svět knihy v Praze na Výstavišti. To budou Buchty čtou live se Standou a budeme se bavit o historii. A bude to krátké, tam máme nějaký slot, který má asi tuším 45 minut.
5: No, tak to dvakrát mrkneš a je hotovo.
6: No a hlavně Standula, ten se vždycky zasekne v antice.
5: To budou tak dvě věty.
6: To jsem zvědavá, co tam stihneme.
5: Minule tam řešil Korán a jak máme být pospolu ve společnosti, to si pamatuju.
6: A to si myslím, že máme být pospolu, Zuzko.
5: No. To určitě, to bez pochyby, že tam vletěl holub.
6: Ano, a to už si říkala, Zuzko, podle mě v jednom nebo dvou dílek, že minule, ano, tam vletěl holub a také, že v ten den nešli
5: kreditky
6: na území České republiky
5: a debetky
6: platební karty, no. Ano, kterým ale ty ráda říkáš kreditky.
5: No.
6: Tak, no ale to už jste asi zapomněli teda, o čem byla řeč. Tak řeč byla o tom, že Buchty čtou live o historii, budou 15. května v pátek od 17 plus minus hodin v rámci festivalu Svět knihy. Ale pak další bangry teda přichází v červnu a z toho bude jeden open air, to se rozpohodíme takzvaně pod širým nebem.
5: Budem mluvit s Petrem Wagnerem, což je kazatel, který byl ochoten s námi spolu vytvořit minisérii Buchty o Bibli, o Bibličce.
6: No byl ochoten, on byl rád podle mě, že tam
5: ochoten
6: byl.
5: Ochoten a rád.
6: No.
5: Každopádně data.
6: No,
5: tvrdý data.
6: Tvrdý data, takže Buchty o Bibli liveko open air v Praze bude ve čtvrtek 18. června v prostoru, kde třeba já teda osobně jsem ještě nebyla pořádně, ale je to prý fajn prostůrek na Vyšehradě. A ten prostor se jmenuje Na hradbách. Takže pokud chcete na Vyšehrad, na hradby, na Buchty, tak tam budeme 18. června večer mít Buchty o Bibli live.
5: A je to prý dobře dostupné, je to kousek od metra.
6: No tak Vyšehrad je kousek. No. Od metra stanice Vyšehrad. Tak. A lístečky už jsou v prodeji na Webísku a je tam vstupné takzvaně dobrovolné a doporučené. Takže si tam...
5: To jsou ty novoty.
6: To jsou ty novoty, ano. To za nás nebylo. Za nás bylo, že zaplatíš a jedeš a teď to je teda tímto jako způsobem.
5: A pak dostaneš papírovou vstupenku.
6: No.
5: To bylo dřív.
6: A teď podle mě dostaneš QR kód do telefonku. No ale každopádně, když si dáte Buchty, live, na hradbách, Vyšehrad, Praha, tak vám to vypadne, takže si to prosím vás kupte a hlavně přijďte. A ještě mě, Zuzko, napadlo, že když to budou vlastně takové spirituální, ty předprázdninové Buchty, abychom se naladili na to léto nějak takzvaně duchovně, takže třeba my bychom mohli pověřit Peťu, aby tam zodpověděl i různé dotazy takzvaně z publika, které ale vyzbíráme už jako předem.
5: To by bylo
6: takže
5: dobré.
6: Pokud vy třeba máte nějaký spirituální biblický dotaz, něco, co by vás zajímalo, nebo něco, co byste tam chtěli probrat, abychom se na to připravili.
5: Tak něco košilatého to může být.
6: Oblíbené takové téma samozřejmě je, jestli farář může masturbovat. To už jsme probírali.
5: A mít
6: samozřejmě
5: nějaké erotické platformy.
6: Několikrát.
5: Ráda s Petrem probírám.
6: Erotické pomůcky.
5: A ponoukám ho, aby si založil nějaké
6: nějakou platformu.
5: Pošilaté účty. A ano. On a tam, zrudl, tam to jsem ho viděla tam poprvé a naposled, že zrudl jako rajče.
6: Rajčátko, tam by mohl v sutaně řádit někde a mít takhle přivídělek. Farář s koštětem, no. Dobře, takže pokud byste chtěli...
5: Já bych to odebírala.
6: No bys byla, možná bys nebyla sama, Zuzko.
5: Ne.
6: Ale pokud byste se chtěli zeptat i na něco třeba, dejme tomu, hlubšího, než je, jestli může farář takzvaně si dělat dobře, tak...
5: To je hrozná fráze. Že máš nějakého svazu, nevím koho, co to je za old school. Ty jsi byla na dechovce a tam jsi to slyšela, no co teď. Dělá si dobře.
6: Takže pokud byste se chtěli zeptat na něco jiného, tak mě napadá, Zuzko, že buď mi to napište na e-mail ivana.veselková@rozhlas.cz anebo to napište na náš Instagram buchty_radiowave. Mm-hmm. Takže pište své dotazy a podněty.
5: Hashtag spirituál.
6: No hashtag tam ani dávat nemusíte.
5: Ne? To už se nepoužívá hashtagy?
6: To je, ale tak stačí, když mi to napíšou do mailu, Zuzko, tam nemusí mít ten hashtag.
5: Když
6: mi to přijde do mailu. Takže můžete mi to napsat s hashtagem i bez hashtagu na buchtí Instagram anebo do mailu. Co byste jako chtěli na těch spirituálních buchtách probrat, tak ty mi to můžeš i říct, Zuzko, ty mi to
5: nemůžeš můžu napsat
6: psát
5: z nějakých jiných
6: adres. Tajných adres, ano. Hotinka tež, z Brna.
5: Hotinka z Brna. A to tež, nebo něco podobného, nikdy to tež, není to tež, jo. Vždycky je to jiný den a tak dál, se bude dít v Brně, no. 21.6.
6: To je neděle.
5: To budem ale v interiéru, v kabinetu Mus a tam budou s tou stejnou osobou, aka Petrem Wagnerem zase buchty, akorát to bude teda s moravskými kořeny, dejme tomu.
6: Tak, bude to mít moravský vibe. No ale pokud, teda to mě právě napadlo, Zuzko, že bychom to mohli udělat takovéhle komunitní, že ne, že my si tam něco připravíme a budeme o tom mluvit, respektive spíš Petr o tom bude mluvit a my mu do toho budeme skákat, ale že třeba kdyby vás fakt něco jako zajímalo z té Bible, spirituality a dělání si dobře, na duši samozřejmě, tak nám to napište a my to tam pak můžeme pěkně probrat.
5: Mm. A já dělám velký, rozsáhlý zase decluttering. Doufám, že znáš to cizí slovo, Ivanko.
6: Znám, Zuzko,
5: nebudu muset
6: ano.
5: O tom tady bavit.
6: Nemusíme to tady široce vysvětlovat. Ano, takže třídíš si doma a vyhazuješ.
5: Takže možná udělám nějakou malou tombolku.
6: Že bys tam našla nějaké pěkné spirituální věci, co by někoho potěšily. A myslím si, že malá tombolka, Zuzko, na buchty o Bibli live, jak v Praze, tak v Brně by byla fajn. Takže data 18. června, 21. června, to by bylo. Tak a Zuzko, teď teda chceš něco říct, anebo chceš slyšet vtipy o Diogenovi, co říkal Standa Zajíček na buchty čtou live.
5: No, šup sem s nimi.
6: Ty vtipy, tak to ti řeknu, to tě určitě moc pobaví. Ono téma těch toho...
5: Cítím tam ironicky ostrý.
6: Ne, buchty čtou live bylo komedie, dejte komedii šanci, takže tam jsme samozřejmě začali v antice, kde jinde, že? Tam jsme se zdrželi se Standou docela dlouho v té antice a pak už šupito presto, teda jsme to museli urychlit, ale bylo to fajn. No, a Standula, no, dneska používám sama krásná slova.
5: To by se inkarnoval nějaký děda.
6: Tvoje babička.
5: Moje babička.
6: Už začnu chodit do galanterie. No, a Standula teda si připravil krásné vtipy o Diogenovi, které mi uvízly v paměti.
5: Už pojď sem s ním.
6: A musím ti, Jezusko, říct, takže no. Připrav se. Takže první vtip, jo. Filozof Diogenes jde teda po ulici města a potká žáka s učitelem. Mm-hmm. A Diogenes se ptá toho žáka, tak co, studente, jako už něco umíš, jak ti jde studium? Už si nějak pokročil? No a žák jakoby smutně svěsí hlavu a zakroutí s ním, jakože ne, že mu studium nejde a že nikam nepokročil. A Diogenes popadne hůl a zbije učitele. No?
5: Já jsem vůbec nepochopila.
6: No a to byl jako ten vtip.
5: Aha.
6: A ten vtip jako měl spočívat, jak bych to já pochopila, v tom, že ty bys čekala, že ten Diogenes vyčiní tomu žákovi.
5: Ale vyčiní učiteli, ano, protože ten je za to zodpovědný.
6: Tak, takhle. Hmm. A to bylo zajímavé, že tento vtip teda vytáhl Standa, který je sám učitelem učitel. Na gymnáziu.
5: Jsou nějaký učitelský forty.
6: No,
5: prostě.
6: Tak jsem se optala, jestli to tam takhle chodí, tak tvrdil tedy, že ne. Tak to byl první vtip. Hmm. Toho se všichni, Zuzko, řezali takzvaně smíchy.
5: A smál se někdo nebo povytáhl koutek?
6: No já myslím, že se lidi smáli, jako, nebo nevím, jestli jako se smáli tomuhle. občas i nahlas, ale nevím, jestli zrovna u tohohle vtipu. Uh-huh. Ale teď teda je druhý vtip.
5: To je takzvaný sucháč teda hodně.
6: No a druhý vtip, ten je taky teda super, Zuzko, připravte se všichni. A je taky o Diogenovi. Jak známo, tak teda ten filozof Diogenes, který měl rád všechno, co je takzvaně přirozené, tomu jako nebylo cizí, tak žil někde na veřejném prostranství a tam dělal všechno, co je tedy přirozené. Mm-hmm. Takže třeba jedl, spal, kakal, čural a tak dál. A dělal tam i věci, které Standa popsal, že pohyboval pravou rukou.
5: No. Už jsme zase u toho.
6: No to řekl Standa, to byl ten vtip. Takže Standa říká, že teda Diogenes pohyboval rukou.
5: A tak pohybovat rukou můžeš i ve větru třeba.
6: No tak to nebylo ve větru.
5: Jako na moudí.
6: Standa říkal, pohyboval rukou. Vyložte si to, jak chcete. Okay. A teď lidé kolem, kteří chodili, tak se jako pozastavovali a byli v šoku a nějak se jako ptali, jakože no co to tady je, co to dělá a tak dál. A Diogenes řekl něco právě ve smyslu, že to je všechno jako přirozené, ale teď přichází ten vtip a ten je, kdyby taky to bylo tak jednoduché, že by se hlad dal zahnat tím, že se člověk hladí po břiše. A to byl ten vtip.
5: A to mi přijde docela dobrý, to je fajn.
6: No, takže to je fajn, Zuzko, tak vidíš, teď můžeš tento vtip dávat dál k dispozici. Takže pokud chcete nějaké další podobné vtipy, tak samozřejmě Standula možná na Světě knihy taky dá něco k dispozici, i když tam je teda téma historii píší vítězové, nebo historie jako jedno velké PR a reklamka, kterým se budou nějaký vtipy, ale myslím, že tady toho Diogena, toho můžeš prostě vystrčit
5: tam
6: vždycky.
5: Jo, a vždycky ta onanie to vždycky potěší všechny.
6: No, určitě. Tak. Takže to byla jenom taková malá ukázka nahlédnutí do toho, kdo jste nebyli na Buchtičtou Live v Plzni, jakou jsme tam měli srandu. No, to jsme tam bálili jak hrušky smíchy. Ale ty si teda, Zuzko, zrovna v tu chvíli měla ztracený hlas.
5: Je to tak.
6: Takže bohužel si to nemohla slyšet. Tak jsem se s tebou aspoň o toto podělila. No, a máš tady pro nás aspoň nějaké poznatky z Brna, třeba když člověk ztratí hlas, tak jaké to je?
5: No, tak nemůžu mluvit.
6: Jo.
5: A do jisté míry je to pár dní, to bylo docela příjemné, že jsem se nemusela namáhat a nosila jsem s sebou takový sešitek a tomu okolí jsem psala nějaké pokyny, a že nemusíš prostě dlouze o něčem diskutovat. Tak to mi přišlo dobrý, ale pak už mi to vadilo, že nemůžu nic okomentovat, na nic reagovat. Dokonce jsem šla s přátelstvem do hospůdky a tam jsem zase nemohla mluvit, takže jsem zase psala jenom do deníčku a oni se mi smáli.
6: Tak to není pěkné. Je to pravda, že jsi potom takový trochu jako odstrčený
5: je to
6: z toho kolektivu. No,
5: dost, no,
6: nemůžeš se přihlásit o slovo takzvaně.
5: No.
6: A teď už jsem, to teda rozmluvila.
5: Tak jsem ráda, že se to vrátilo, protože jsem dostala pak takzvaně psycho, aby se mi to vůbec vrátilo.
6: No dobře, Zuzíku.
5: Na to bych nebyla připravena na tuto variantu zatím.
6: A co teda dalšího nového v Brně? Nebo máš pro nás nějaký tip?
5: Tip? Na co?
6: No na něco, na cokoliv.
5: Květák zatím není, absentuje na Zeleném trhu. A dnes, jak jsem šla sem do rozhlasu, Ivanko, to tě určitě bude zajímat, jsem si představovala, že už se dělají takové ty poslední práce, takové to natírání, drobné opravy, než se otevřou koupáky. To je už
6: jo, pozor, Zuzko. No a to možná, kdo to neví, ale tak pokud posloucháte Buchty už nějakou dobu takzvaně a patříte do naší komunitky buchtích fanoušků, tak víte, že Zuzka miluje koupáky. To není podle mě silné slovo, Zuzko, je to tak, že ty miluješ koupáky.
5: No to je možná ještě podsazené.
6: Je to ještě, víte, že koupák je něco na pozici Zdeňka Polreicha, že teda kdyby byl Zdeněk na koupáku, tak to už by byl úplně teda ráj, podle mě, Zuzko.
5: No ale Zdeněk jako už je v takové spíš pozici, no já nevím.
6: No já teď už, jo a ty děláš jenom, Zuzko, podle mě. To je takový ten zákon magnetismu, nebo jak se to říká, že když začneš dělat, že tě něco nezajímá, nebo že když se jako odtáhneš od něčeho nebo od někoho, tak tím víc ten člověk začne být v tom zainteresován. Takže ty teď podle mě doufáš, ale to je samozřejmě moje tady spekulace, ty doufáš, že poslouchá Zdeněk tenhle díl, a že uslyší, že jako už tolik jako se o něj nezajímáš a že si sáhne do svědomí a řekne si,
5: třetí třídy,
6: tak teď ale, no právě, ale pořád funkční, podle mě lidi se od třetí třídy ze základky moc jako nemění, podle mě v životě teda. Ale...
5: Protože to je silný statement. Takže no, nicméně, Ivanko, ty jsi to tady zase stáhla k Polorajchovi, nicméně už já si představuji, jak prostě opravář to tam dělá na těch koupácích poslední úpravy a za chvilku se to otevře. Sprašky začnou sprškovat.
6: Dobře, spršky začnou sprškovat a bazény začnou bazénkovat. A ty, Zuzko, když jsi na tom koupáku, tak ty tam jenom tak spíš ležíš na osušce a díváš se kolem, anebo ty jsi jako i takový ten aktivní plavec, že bys tam plavala v bazénu, takzvaně prsa nebo kraula. Nebo
5: tak záleží, jestli jdu s potomstvem, tak se musím starat o potomstvo, aby se neutopilo.
6: A to tam hlídkuješ teda u bazénku třeba.
5: To jsem takzvaný soccer mám u bazénku. Prostě tam sedím a čumím. A moc mi nechceme si ty děti, protože mě vždycky někdo kopne do hlavy. Ale pak jsou chvíle odpočinku, které já mám nejradši na dece. A to pozoruju like there is no tomorrow.
6: Jo, že pozoruješ, kdo kolem co...
5: Ano, jak, kdo co má na svačinu a tak.
6: Takže to švitoření takzvaně.
5: Plastiky, kdo má, prostě to hrozně zajímavé.
6: Ale je pravda, že občas si mi posílala tady z těch tvých pobytů na DC na koupališti fotografie, to můžeme snad říct, ano, fotografie.
5: Bez hlav, prosím vás.
6: Bez hlav, samozřejmě, není to žádné porušení GDPR, ale že to byly zejména lidé, kteří měli třeba nějaké pěkné plavky a pěkné řetězy na krku.
5: No a tetování. Hodně trendil minulý rok, aspoň Al Pacino ve zjizvené tváři.
6: To je vůbec taková ikona. Takže to je pravda, že tyto momentky krásné z koupáků si mi posílala. No takže koupáky, dobře, já úplně nejsem koupákový teda typ, Zuzko. Spíš, já jsem spíš typ saunový. A to chodím i v létě do sauny, protože to tam právě nikdo není.
5: Není. To je dobrý.
6: Že když je venku jako třeba 30 stupňů, tak je pravda, že v sauně je výrazně méně lidí, než když je zima a je venku minus 10.
5: To dává smysl, no. A já jsem vždycky přemýšlela i o tom, to je podobně sezóní, jako sauny jsou zmrzlinárny. Když máš podnikatelský záměr, že máš zmrzlinárnu a 9 měsíců z 12 to není moc aktuální s tou zmrzlinou, tak jako co děláš? To nechápu.
6: Ne, já nevím, ale je pravda, že některé zmrzlinárny v Praze, ty jsou otevřený jako celý rok, ale pak třeba znám několik takových těch menších zmrzlináren, který normálně sezóně přes zimu jako zavírají.
5: Tam by tak asi mě by zajímalo, jestli jako platí nájem celou dobu, nebo co tam dělají těch zbylých 9 měsíců v tom obchodě.
6: No tak to oni nemají zavřeno. 9 měsíců oni mají podle mě zavřeno tak třeba jako by 4 měsíce.
5: No, ale stejnak. No. Dělají někde langoše možná mezi dobí, nebo já nevím.
6: A langoše bych si dala, to já mám teda jakoby ráda. No, ale jinak teda, Zuzko, mě ještě napadá, že tady mám takový tip, který jsem dostala včera, to by vás všechny podle mě možná mohlo obohatit, nebo mě by to teda jakoby docela zajímalo si to přečíst, anebo to vidět. Včera jsem totiž, to vás bude určitě moc zajímat, šla na procházku do Stromovky s Marií a.k.a. Maruškou. Pokud jste ještě neslyšeli naši sérii Buchty o Umču, tak je to tato Marie, která vystupuje v sérii Buchty o Umču. To si případně poslechněte, tam se dozvíte něco o renesanci, baroku a tak dál prostě. Takže si to najděte v podcastkách.
5: No, čekám na pointu.
6: No, ale pointa teda je...
5: Jako dudek.
6: Že tam žádná pointa samozřejmě není, ale bavili jsme se takzvaně o životě a nevím, jak jsme se dostali tomu, že mi nedávno někdo vyprávěl, že je pro cizince poměrně těžké začít žít v Japonsku, protože je jako hodně těžké proniknout do té jejich kultury, která je sice, pokud tam si jako turista, jako poměrně příjemná a laskavá a tak dál, ale že když tam jako chceš skutečně žít, takže to v něčem je jako velice těžké, protože tam je tolik věcí, které jako my z toho evropského pohledu neznáme. Nedokážeme pochopit, neznáme, nevyrostli jsme v tom a tak dál. A já jsem jí to říkala na takovém jako hodně banálním příkladu filmu od Miyazakiho, samozřejmě, kde vystupuje jako spousta nějakých démonů, duchů, spirituálních bytostí a tak, jakože tam každá řeka má svého ducha, nebo les má své duchy a tak dál. A že to je jako něco, co asi pro třeba Miyazakiho a ostatní japonské diváky je něco jako úplně běžného, že to nemusí brát úplně jako nějakou pohádku, nebo nějaké pohádkové vyprávění, ale pro nás už to samozřejmě zní jako pohádka. No a Marie právě říkala, že v tomto kontextu četla kdysi takovou knihu, která se jmenuje Strach a chvění. Zároveň ta kniha potom byla i sfilmovaná a myslím, že ten film Strach a chvění je i na nějaké streamovací platformě. Je to francouzsko-japonský film a vypráví o vlastně holce, která se rozhodne, nebo takový její jako životní sen je, že začne právě žít a pracovat v Japonsku a je to jako něco, na čem ona celý život jako pracuje, že se chce jako dokonale naučit ten jazyk, protože si právě myslí, že když ty jako dokonale se naučíš ten jazyk, takže to je klíč k tomu, jak se dostaneš právě do té společnosti a tak dál, takže na tom jako hodně pracuje, pak se tam odstěhuje, začne pracovat v nějaký jako japonský společnosti a začne právě ale narážet na nějaká ta společenská pravidla, nebo na věci, kterým jako nerozumí a který jako znesnadňují ten průnik do toho. Marie říkala, že to je poměrně v něčem depresivní to jako sledovat, protože vlastně my čekáme, jako že to dopadne nějak dobře, nebo že se něco stane, tak nechci spoilovat, ale že je to prej depresivní. Ale pokud teda byste chtěli si udělat takovýhle jako virtuální výlet do Japonska, tak Maruška říkala, že se jí líbila jak ta kniha Strach a chvění, tak, že se jí líbil ten film Strach a chvění. Takže Zuzko, tento tip, jak jsem dostala takzvaně, nebo jak jsem koupila, tak prodávám, nebo jak se to říká, prodávám, jak jsem koupil. Tak, prodávám, jak jsem koupil. Takže prodávám, jak jsem koupila. Tak to je můj tip a nevím, jestli k tomu něco máš.
5: Můj tip je, to jsem zaznamenala v Portugalsku, nyní to praktikuji, že je strašně dobré, když si dáš do salátu jablko.
6: Jako do jakéhokoliv salátu?
5: No ne, do
6: No jako tak třeba do listového, nebo hlávkového, nebo...
5: No, nebo já jsem to zkoušela s ledovým, může to asi mít jiné varianty. Ale jablíčko už jsem viděla, že jsou různé jako varianty, že tam dáš něco sladkého a tohle je dobrý. Ale...
6: Apple a day keeps doctor away, jak se říká.
5: Já to úplně vidím, jak si dáváš to jablko a ten doktor už skoro vyrazil ze své ordinace.
6: Ten doktor, yes, Zuzka jí jablko, no tak ta už je jablko, končím. Tady mi pšenka nepokvete, řekl doktor. Ivana si dala štrůdl. No ale tady s tím jablkem, to jsem si vzpomněla teď na zajímavou informaci, která podle mě není asi pravda, ale Zuzko taky tady vám...
5: Takže je to lež, ta informace?
6: Nevím, ověřte si to. Ale je to taky takzvaně prodávám, jak jsem koupila. Byla jsem se podívat v Liberci s mým kamarádem a tvým taky Davidem, a.k.a. Kádelem.
5: Jo, Kádelem, já vůbec nevím, že jsme David.
6: No, jmenuje se David. Zapomenu. Tak s tím jsme byli se podívat v Liberci. A nevím, jak se to stalo, ale bavili jsme se nějak o mořské nemoci. Myslím, že nějak v kontextu toho, že jestli chceš nebo nechceš jít na pouť. A já jsem mu říkala, že na pouť matějskou třeba, na matějskou. Atrakce. Že moc nechci jít, nebo bych ani nechtěla, protože se mi chce vždycky na všem zvracet. Jakože už i jako malá, jako na kolotoči, na řetízkáči, když dělám hodně kotrmelců, nebo když dělám často stojku, tak ze všeho se mi chce zvracet. Stejně tak se mi chce zvracet i na lodi, ne, jako ne, že bych nějak často jezdila na lodi, ale jednou jsem byla na nějaký jachtě něčí na chvíli, jako taková menší, ale loď to byla, takže se hodně houpala v Chorvatsku na chvíli a pak se mi chtěl strašně blít. Úplně třeba celý večer a celou noc. Takže toto pro mě takzvaně není. Takže jsme došli k tomu, že bych asi nemohla být námořníkem. Nebo námořnicí. A jak to souvisí s tím jabkem, tak David říkal, že někde slyšel, že proti mořské nemoci ti má pomoct, když si dáš jabko.
5: A konkrétní odrůda?
6: Ne, říkal
5: jenom delicious.
6: Jabko, že Pink Lady, to je moje oblíbený celkem jabko.
5: Já mám taky ráda Pink Lady. A pak mám ráda něco, co se jmenuje Crimson, to je taky dobrý.
6: Crimson, jo, tak to si musím vyhledat. No.
5: V gale bývají docela hnědý fleky, to neuznávám, ale Pink Lady je podle mě nejlepší a něco, co se jmenuje Crimson.
6: Ještě jabko, co se jmenuje Ida Red. A mě by zajímalo, jestli to je Ida Red, jako dvě slova, nebo Ida Red jako jedno dohromady. No, to je jedno. No ale každopádně tak mi David jako říkal, že někde slyšel, že si má žádat jabko, že to jako pomůže. Tak jsem říkala, že to si teda nemyslím, ale že samozřejmě jsem to neskoušela, protože se na lodích moc často neplavím. Ale pokud vy se někdo budete plavit v letě třeba nebo teď někdy na lodi, na jachtě.
5: Tak mít v kapse jablíčko.
6: Tak jablíčko, takže...
5: A nebo kdybyste potřebovali...
6: Ale zase, Zuzko, pozor, co kdyby ten doktor se taky chtěl plavit jakoby na té lodi a teď by byla malá, ty bys tam snědl to jabko a teď ten doktor by musel jít away, tak to by mohlo být podle mě potom jako problematický.
5: A může to být i doktorka, Ivanko, nezapomeň.
6: Ano, to je pravda. Tady to,
5: doktorstvo.
6: Tady tyto generická maskulina, to svádí k tomu, abyste si představovali ano. Doktora pána. Jako z toho.
5: Pána v takovým tom doktorským ohozu bílým.
6: Nemocnice na kraji města, nebo sanitka, ale samozřejmě to může takzvaně Cvach. Být i žena. Tam, a doktor Cvach byl v čem?
5: A Cvak byl podle mě v nemocnici na kraji města, ale jsem to nikdy nesledovala, ale vím, že to existuje.
6: Já jsem to sledovala naposledy, když mi bylo asi tak 7 nebo 8. A pamatuju si, že to hrálo v televizi, když mě zrovna přijímali do nemocnice. Tak mi to přišlo takové, jako taková hříčka osudu, že já jdu do nemocnice a tam zrovna hraje Nemocnice na kraji města.
5: Nechci Ivanko kazit tu radost, ale to se asi stalo více lidem.
6: Myslíš, že jako, že si čekal někde jakoby na přijetí v čekárně v Motole a měli tam puštěnou Nemocnici na kraji města?
5: Asi nejsi první.
6: To bylo nějak o víkendech, no, tak nevím.
5: To bylo o víkendech, podle mě asi někdy myslím. Kolem oběda.
6: No.
5: Já si pamatuju, a to mám vpálené do paměti, já jsem měla kdysi takovou kamarádku, kterou jsem takzvaně přebrala nějaké jiné holce a ta se mi pak mstila tím, že mi volala vždycky po odpadlíkovi nebo po něčem takovém.
6: To byl Lorenzo Lamas, byl odpadlík, takový ten s tím culíkem, jak jezdil na motorce.
5: Jo. A pak tam byl ještě takový detektiv, co měl taky culík, to bylo tehdy moderní.
6: Nick Slaughter.
5: No, Nick Slaughter, tak po Nicku Slaughteru mě vždycky volala ta holka, jakože anonym, tehdy byly ještě pevné linky a volala mi něco hrozně sprostého, tak já už jsem toho Nicka Slaughtera měla
6: spojeného
5: tady s tou žaludeční tenzí, že mi zase volá někdo, kdo mě šikanuje.
6: A ty jsi nic neřekla, ty jsi jenom teda to zvedla, ona ti vynadala a pak jsi to spoložila. No. A nikdy jste spolu neměli žádnou konfrontaci ve smyslu, že by ses jí zeptala, proč ti volá nebo tak?
5: No tak ona neřekla své jméno, jak už tou anonymu bývá.
6: Jo, takže ty jsi jenom měla podezření, že to je ona.
5: No, ale tak silné podezření, protože měla stejný hlas jako ta spolužačka.
6: Přebrala kamarádku, ale to zároveň taky nebyla úplně tvoje zodpovědnost, ale že tam byl ještě ten další účastník, ta třetí kamarádka,
5: no,
6: že?
5: No, a že jsem stěla takhle na mě.
6: To je teda smutná historka.
5: Nemůžu za to, že jsem tak oblíbená prostě.
6: To je pravda, sorry not sorry. No dobře, Zuzíku.
5: Já, Ivanko, končím.
6: Ty končíš už, Zuzko, odebereš se teda z kontribuční boudy. Dobře, tak snad jste se dneska něčím obohatili. Doufám, že jste si zapsali vtipy o Diogenovi a nakoupíte si hodně jablíček. Ještě jednou připomínám, že na červnové buchty o Bibli Live přijímáme vaše dotazy, podněty, pokud chcete nějakou spirituální radu, tak mi to napište na mailík ivana.veselková@rozhlas.cz nebo na buchtí Instagramek a hlavně přijďte v Praze nebo v Brně, protože to bude takzvaně pecka.
5: Ano, nehledě na svou církev.
6: Přijďte, i když jste nevěřící, takzvaně. Nevěřící Tomáš.
5: Tomáš, jako já.
6: Dobře, takže ahoj, mějte se báječně, Zuzko, a zdravím tě do kontribuční boudy.
5: Nazdar.
6: Čaudy.
3: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na Rádiu Wave.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
3: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking. Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. O lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
1: Dobré ránko, já bych si tady hrozně rád připil na nového kamaráda.
5: Kájo, tohle je nádherný úvod. Já jsem vlastně dojatá až. Vítejte na předávání speciálních upocených cen a u těchto cen

0: žvíkávám herečkám a hercům, aby to pak měli jednodušší, když tam přijdou, aby
1: jo,
0: se měli
1: jako,
0: lépe.
1: To je krásná metafora, že jim tak jako předžvíkáváš jídlo. Jako když třeba, ano. To jsem měl hrozně rád, když jsem byl menší a jako třeba ti maminka nakrájela řízek nebo něco, že jo.
2: Jo, když třeba měl vytrhnutý zuby.
1: No, nebo neměl, jsem prostě byl líný. Tak to seš ty, že jo, ty jsi maminka taková. Přesně. Pro daberskou komunitu, ano. To je hrozně hezký.
0: Já jim to tak předžvíkám a oni se pak můžou soustředit na výkon.
1: Wow, a to herečky a herci potřebují, že? Protože jsou hrozně líný.
2: Ne, jako já bych bez Dana a podobných, já bych umřela, já bych nemohla existovat. Bez lidí, jako jste vy. No tak tento díl je teda hodně unhinged, nebyli nespoutaný. Stejně jako ty, Dane.
1: Počkej, já mám takovou jednu věc, od které já bych se hrozně rád odpíchnul, protože koukám na Dana a má na ušnici, kterou je hvězda a na té hvězdě visí podpatek. Takže jo. Já se taky opět hrozně moc totožňuju tady s tvojí na ušnicí. Můžeš nám o ní něco říct?
0: Já jsem si ji vzal pro vás, protože ji nosím jenom na významné společenské události.
1: Kdo z nás je hvězda a kdo podpatek, ještě řekni.
0: Nebudu se k tomuhle vyjadřovat.
2: Strašně chytrý člověk to je, protože cokoliv by řekl, tak ten druhý by žádnil.
0: Ano, právě.
2: Hodně dobrý.
0: Není dobrá odpověď.
2: Právě.
1: To se žvejkal.
0: Nosím to prostě jenom na výjimečný situaci, většinou když jdu na nějakou společenskou událost a návštěva potu je společenská událost. Tak jsem si ji vzal i dneska. Je to prostě z nějaký barbíny, co jsme měli doma. Segra měla barbíny, já jsem s nima asi jako bych chtěl hrát, ale nevěděl jsem jak, tak jsem jim ukusoval hlavy.
1: S tím se taky statožňuju.
0: A teďka jakoby to podědila Segry dcera ty barbíny a našel jsem tam prostě ten sundavací podpateček.
1: Takže takový ještě DIY, že jste
0: jo,
1: to
0: já jsem
1: jako
0: to nebozískem normálně jakoby vynebozískoval a dal jsem to do hvězdičky a připnul jsem to na náušnici, kterou
1: tak
0: nosím
1: hvězda.
2: Dane, ty jsi jednou řekl, že jsi zjistil, že... Poslouchej, nesmíj se ty, že jsi zjistil, že, je že nejlepší, co můžeš udělat, je být svou nejlepší kamarádkou. Protože vlastně v tom se... Jo, ty zase cinkáš, že jsi se lekla, že se nám něco tady rozbilo. A že se sám k sobě začal takhle chovat a že to je to nejlepší. Tak můžeš nám k tomu něco říct, jak jsi na tohle co přišel?
0: Jak jsem na to přišel? No, přišel jsem na to nějakou svojí cestou, kdy jsem zjišťoval, že mám nějakou cenu a hodnotu tak, jak jsem, což jsem si dřív nemyslel. Postupně jsem to zjišťoval pomocí terapie a pomocí lidí, kterýma jsem se začal obklopovat. A zjistil jsem, že přestože jsem dřív byl hodně takovej, jakože jsem se přizpůsoboval lidem a snažil jsem se, aby mě měli rádi a podle toho jsem se choval, tak jsem zjistil, že ve chvíli, kdy se začnu chovat tak, jak jsem, tak ono to vlastně funguje taky. A nemusím pro to jako moc dělat a vlastně to funguje i líp. A nějak tak jsem k tomu jako došel, no, že jsem furt řešil nějaký, jako nějaký vztah sám se sebou, jak k sobě přistupuju, co je na mě všechno špatně, co ještě všechno musím jakoby dohnat, abych byl jako lepší a pak jsem si prostě jenom řekl, že nebudu na tu svoji nejlepší kamarádku tak náročný, když s ní jakoby žiju denně, každou hodinu, každou minutu a budu s ní žít do konce svého života, tak jsem si řekl, že si to společně nastavíme jinak.
1: A mám husinu.
2: Jo, to je totiž strašně hezká metafora, tohle.
1: No jasný. A je to takový úplně základ všeho, že jo? Jakoby já jsem si vzpomněl samozřejmě na RuPaula, jak říká, if you can't love yourself, když neumíš milovat sebe, jak můžeš milovat někoho jiného?
2: Stekra práce.
0: Je dobře, že jsi to přeložil, třeba... protože jsme v českém
1: rozhlasu. No jasný, právě. Jasný, ty už to víš úplně, že jo? Takže s tímhle se nějak asi stotožňuješ, určitě to vypadá.
2: Já si vždycky říkám, kde jsme mohli být, kdyby nás místo násobilky učili tohle.
0: A spoustu dalších věcí.
1: No a měl jsi v tomhle nějaké vzory? Jakože určitě si jako do toho dal spoustu práce sám, ale sám si zmínil terapii a nějak jako vlastně další takové, nevím, řekl bych tomu taky ty věci, co tě popostrčí, jak se tomu říká, popostrčovadlo.
2: Přesně takhle se tomu říká. Ano, to přesně takhle.
1: Inspirace třeba.
0: Dobře. Já jsem taková hodně jako citlivá bytost, která hodně vnímá nějaký... nějakou jako atmosféru ve skupině lidí, nebo vždycky říkám, že když někoho nového poznám, tak mi ty lidi buď jakoby vonějí nebo smrdějí, bez toho, že by to tak skutečně bylo, ale jakoby mám tuhle tu emoci jako hodně silnou. A nějak mě to hrozně táhlo k lidem, u kterých jsem viděl, že žijou tak, jak chtějí, no. Že jsem to nějak jakoby viděl, cítil jsem, co to s nima dělá a řekl jsem si, že to chci taky. A že to nebude prostě o tom, jakou udělám práci, nebo jak jsem prostě vysvalený, nebo whatever, ale o nějakým přístupu k sobě, no, že jsem cítil, že to je nějaký jakoby vnitřní vztah sám k sobě a tohle jsem z těch lidí cítil a vlastně ty vzory byly jakoby náhodný a každodenní, no. Byly to lidi, co znám a zároveň ty, který jsem třeba jenom poznal jako na krátkou dobu, takže jich vlastně bylo spoustu.
1: Takže spíš jako lidi ve tvém životě, než nějaké jako Lady Gaga, jo. Nebo tak. Jo.
2: Ty dneska vlastně působíš, jakože jsi úplně nad věcí, jo? Že s nadhledem, sexepílem, s tím, že budeš citovat nějaký popkulturní reference, zvládneš úplně jakoukoliv situaci ve svém životě. A bylo to takhle vždycky?
0: Ne, vůbec. Já jsem byl jako hrozně ztracený, hrozně bezradný poměrně dlouhou dobu ve svém životě. No, jakože... Stávalo se mi třeba na Gimplu, když jsem ještě chodil, tak se mi třeba stalo, že jsem jakoby týden nebyl ve škole, už mi bylo 18, tak jsem si sám napsal omluvenky a prostě jsem týden jakoby ležel v posteli a nevylezl jsem z ní. A má to samozřejmě jako výkyvy. V posledních letech se mi jako několikrát stalo, že jsem prostě na tom nebyl dobře, protože ty věci nějak zůstávají v těle a vracejí se mi. Někdy je to větší nářez, někdy menší. Ale tohle se určitě změnilo, no, že jakoby nepochybuju o tom, že zvládnu všechno. Nějak.
1: Věříš své vnitřní Zendaye.
0: Přesně.
1: To je teď citace z našeho dílečku, který jsme nahrávali teď před chvilkou.
2: Mluváme se, my jsme hodně se převtěli do Zendaye.
1: A tenkrát třeba na té střední mělo to nějaké své důvody, jako jestli nechceš, tak do toho nemusíš se v tom nějak ani moc pitvat, ale tím myslím, že taky úplně přesně to znám, jako že jsem měl některý dny, kdy jsem měl mít třeba referát a vlastně jsem si vůbec neuměl představit, jako že se postavím před ty lidi, což je, tak jsem jako doslova jako přemýšlel, že si třeba zlomím nohu, abych nemusel do školy, což je vtipný, že teď jako se živím tím, že mluvím jako do mikrofonu a moderuju věci před lidma. A tak jako měl to své důvody, no nějak občas, že mě někdo sem tam šikanoval, jako spíš nějaký i vlastní vnitřní jako nejistoty, tak vrací se ti nějak, nebo jak vlastně pracuješ s těmahle věcmi, když sám říkáš, že se občas můžou vracet?
0: Teď jsi mi položil dvě různé otázky, já nevím, kterou mám začít.
1: No to...
0: tak já jedu prostě.
2: Tak vyber tu, která voní.
0: Tak jak to přijede, tak to pojede. Napadlo mě jenom ještě k tomu Gimplu, že vlastně... jsem tam dost se snažil zorientovat v tom, jak lidi myslí jako svoje... že jsem se snažil zorientovat v tom, jak lidi myslí svoje slova doopravdy vážně a jak je říkají prostě jenom tak, a kdy je to nějaká jakoby manipulace. Teď jsem si vybavil úplně jako konkrétní příklad, kdy prostě naše učitelka biologie byla úplně taková prostě... hrozně jí vždycky jako štvalo, když jsme tam všichni chodili pozdě a hrozně jí jako štvalo, když jsme měli špatný známky jako z testů a tak dále, prostě takový jako, že proč mi to nemůžete udělat jednodušší ten život. A jednou nám jako řekla, že prostě v pátek píšem test a řekla, jestli to nebudete umět, tak sem vůbec nechoďte. No a já jsem po cestě v tramvaji, samozřejmě jakoby ve stavu, ve kterém jsem byl, tak jsem vždycky měl pocit, že jakoby věci neumím, tak jsem tam prostě nepřišel, protože to takhle řekla. Mm-hmm. A pak jsem na ní přišel prostě do kabinetu a ona samozřejmě byla na mě hrozně naštvaná a říkám, no jo, ale jakoby, vy jste prostě říkala, že jakoby nemám chodit, když to jakoby nebudu umět. A no já to jsem jenom tak jakoby řekla a vlastně se jakoby rozesmála a pak to vzala, ale to bylo něco, čem jsem se jakoby snažil zorientovat a z těchto těch důvodů jsem měl přesně to, co říkáš ty, no, jakoby problém s nějakým jako výkonem před lidma nebo vystoupit před lidma a říct jako, že jo, jasně, tak já jsem se jakoby na tohle připravil a vím, že mám hotovo a teď vám to teda jdu jakoby odprezentovat. Hmm. To pro mě byl jako vždycky problém.
1: A tak to, když jsi prostě queer děcko, tak je to takový jako super koktejl nejistot a úzkostí, že jo, který jako tě úplně jako prostupujou celou tvoji bytost. No.
0: Jo, jo, jo. A já jsem to měl trošku i jako naložený z rodiny, kde vůbec tam není nějaká jakoby velká prostě bolest v tom, že bych měl pocit, že by mě rodiče jako neměli rádi, ale tím, jak jsem na začátku říkal, že jsem jako hodně citlivý, tak bylo vidět, že to jakoby nestíhají.
2: Cože nestíhají? Jakože nestíhají to jako popečovat?
0: No, jakoby, že nestíhají prostě tu sílu, nestíhají jakoby to, ty emoce, nestíhají to, že vlastně všechno potřebuji nějak probrat, nějak jako vstřebat. A u nás doma všichni jakoby emoce si trošku schovávali do své kapsičky, kterou si řešili jako samostatně. A moc jako se to nekomunikovalo vzájemně. Což je něco, co jsem mega potřeboval. Hmm. Takže jsem s touhletou výbavou pak jakoby přišel i do toho kolektivu, no, že vlastně jsem na to tak trošku sám a musím si ten jako vnitřní boj nějak jako schovat někam, abych přežil to 10-minutové zkoušení u tabule a pak teda jakoby se to zase ve mně může mlít, no.
2: To mě je úplně nepříjemné, když se bavíme tady o tom období. To je hustý, protože já mám pocit, že... Nebo takhle, já snad asi neznám někoho, kdo by řekl, je základka, střední škola, to bylo fajn, viď, jak jsme si tam rozuměli všichni, byli jsme na sebe hodní, ty profesory nás chápali. Takže to je vlastně fakt hustý.
0: Já mám noční můry o maturitě do dneška.
1: Jo. No ale hlavně to téma jako zpracovávání emocí, já myslím, že to není vůbec výjimečný, jako že si vyrůstal v rodině, kde se o tom úplně nemluví. Já myslím, že celkově tady nějak jako, ty jsi sama zmínila, Eliško, jako že tady, jak by vypadala společnost, že jo, kdybychom se tohle učili místo, nevím, čeho, jako nějaký pokročilý násobilky.
2: Čehokoliv. Vlastně.
0: Nebo ale vlastně genetika jako, rostlin.
1: Nikoho nás tohle pořádně jako neučí a potom trávíme naší dospělost tím, jako že chodíme na terapii a snažíme se to dohnat. No.
2: Jako reálně na co mi je ní, na ty ičitý. Já nevím, co to znamená. Já vím, že něco cítím a nevím, komu to mám říct.
1: Asi
2: a
1: tak.
2: Proč se mi z toho chce třeba jakoby zvracet.
1: Pak chemie, co takhle chemie našich emocí.
2: Bonjour. No, já jsem zrovna teď jsem řešila nějakou věc doma a mluvila jsem s mojí mámou a říkala jsem jí, já si představuju, víš, že bych to tam na té rodinné sešlosti odprezentovala tak. Dořekla jsem to, úplně jsem byla rozechvila, že jsem to jako zvládla a máma mi řekla, no dobrý, no, tak zkrať to na 4 věty a bez emocí. A já úplně, aha, a proč?
1: A co, já jsem AI jako?
2: A ona mi říká, tak víš, že ty emoce, to jako, to se u nás moc nenosí. Pod. Podcast o lásce,
1: sexu a intimitě na rádiu Wave. Dane, ty jsi proti tomuhle potlačování emocí vlastně i rentoval v podcastu Rent, že jo, s naším kamarádem Šimonem Holím. Tak pojď si tady ještě takhle trošku zarentovat.
0: Zarentovat.
1: Tedy česky pronajmout, nedělám si legraci samozřejmě, zanadávat si,
0: pronajmout si toto téma. Já nějak asi nejsem v rozpoložení, kdybych se chtěl jako na něco teďka jako rozčilovat.
1: Spíš, jo, to je v pohodě úplně, to jsme rádi.
0: Spíš vlastně. Mě napadá, že je to jakoby, nebo bylo, pořád je, to pro mě jako velký téma. A dlouho jsem k těm emocím jako neměl přístup, no. Mě byly jako hodně někde pryč, byly hodně někde a já jsem měl pocit, že když se k ním jako přiblížím a když je jako prožiju, tak se stane něco jako příšernýho. Bylo to jako nedotknutelný, nevěděl jsem, co přesně se stane, jestli jakoby umřu, nebo něco vybouchne, nebo něco, prostě jsem jakoby fakt mega nevěděl. A to pro mě byl jakoby obrovský zlom loni v létě, kdy jsem se vlastně dostal do stavu, kdy mě bylo jako fakt špatně. Nedokázal jsem jako v podstatě ani vyjít z domu a skončil jsem na týden v krizovém stacionáři, kde je to takový jako, že jsem měl pocit, že se s tebou moc jako nekašlou, že prostě seš tady na týden nebo na 5 dní, tak jako jedem, jo. Tak mě moc jako, tak jako jsme jeli prostě. A přesně jsem se na nějakým druhým nebo třetím jako individuálu na individuální terapii dostal k tomu, že mě přesně jakoby dotlačili k tomu, abych jako přesně tu emoci, který se strašně bojím, tak jich k sobě nějak pustil a prožil a absolvoval prostě ten emoční oblouk, který trvá nějakou krátkou dobu. A já jsem tam prostě seděl, pamatuju si, jak jsem se jako křičel, že držel toho opěradla, třásl jsem se, měl jsem chuť prostě vzít tu terapeutku a prohodit jí oknem a ono to jakoby přešlo a nic se prostě nestalo, ani jsem jakoby neumřel, ani tam nevlítla jako atomovka nic, takže jsem s nima teďka takovej jako smířlivější, no.
2: A proč si myslíš, že je tak důležitý, aby lidi prožívali emoce?
0: Protože si myslím, že je to nějaký signál.
2: Čeho?
0: Čehokoliv. Že něco chceš, že něco nechceš, že ti něco dělá dobře, nebo ti to dělá špatně. Vlastně spoustu různých věcí, no, jakože nemám pocit, že se tím vždycky musíš jakoby nějak nechat prostě pohltit a říct si jako, no tak teď prostě cítím tohle, tak teda jako proč a jdu to opravit a pane bože, proč to zase cítím, ale snažím se k tomu přistupovat tak, že to je nějaká prostě informace pro mě, no, jakože tady tenhle ten směr jakoby není pro tebe úplně dobrý, tady třeba sem se ti úplně nechce, možná bys byl radši jako sám a koukal se na nějakou streamovací platformu.
1: Jsi úplně skvělý host.
0: A no, Nevím, jestli je to pochopitelné. Hmm.
1: Jo, mě by zajímalo třeba, co ti pomáhá je prožít. Řekl bych tady na tom místě, že stačí jako jedno projetí postolkování tvého sociálního profilu a člověk hned zjistí, že máš hrozně rád tanec, tanec na podpacích, kterému se věnuješ samozřejmě i tady s naší druhou moderátorkou Eliškou. Tak mě hned napadá, jako, že prostě si zatančit a nebo se projít na podpacích, nebo celkově tomu dát nějaký pohyb a nějakou jako fyzičnost a expresi, tak to pomáhá, že? Protože ono, buďme upřímní, občas jako se v těch emocích vyznat, jenom jako, že vlastně i teda uděláš ten první krok, řekneš si, chci cítit svoje emoce a dát jim nějaký jméno, ale ono to jako není jednoduchý, že jo, se v nich vyznat, tak si říkám, jestli ti pomáhá třeba právě tanec, nebo no, nebo co dalšího.
0: Jo, stopravo, jakoby Eliška is my mother v tomhle mega, jakože.
1: Taneční terapeutka, dala by se říct.
0: Taneční terapeutka, mega, jakoby ona to vždycky nerada, jakoby přiznává.
1: Myslím, že řekneme na tomhle místě, že nejsme terapeuti ani jeden z nás, že jsme psychologové ani terapeuti, ale že to je z osobních zkušeností.
2: Já vždycky říkám, že to není náhrada pevné stravy.
0: Není, ale jakoby nedokázal jsem si představit nikdy v životě, že budu jakoby v situaci, kdy budu tancovat na podpacích na Pussycat Dolls v prostoru, kde si budu připadat bezpečně.
1: Já u toho nakládat dříví, jak psala Eliška v úvodu.
2: Ne, protože pozor, tady to není jako moje nějaká představa, jo. To je normálně, reálně data-based, takzvaně. Yes. Je to videjko, které si můžete...
0: Datová žurnalistika.
2: Ano, které si můžete pustit na danových sociálních sítích, kde ono doopravdy v podpadcích přikládá do krbu.
1: Ježišmilo.
2: Velmi pomalu, smyslně.
1: Takzvaně jako dokonalej příťa, podle
2: do
1: mě.
2: Bítu.
1: Já být tvým bítu. Tělo, tak to mám úplně jenom jako nohy nahoře, natáčím si tě u toho a úplně jako si říkám, jak já jsem, jak můžu být takhle lucky.
0: Give it to me. Ještě teda plánuji jakoby další vydání, což bude věšení prádla na Britney.
2: Prosím, prosím, ježiš, to hrozně moc se těším, až to bude. A ještě předtím, než začneš vysvětlovat tu svoji cestu k tomu tanci, tak ty starý Kájo řekl podle mě hodně důležitou věc a to bylo to, že dost často máme emoce a že to zní jako super, jako jo, no. Dostaň to do těla, blablabla, bla, bla, ale že to je hrozně těžké vlastně jenom ty emoce pojmenovat. Hmm. A teďkonc nedávno moje neteř...
1: A potom taky, když je prožitek, tak se toho může sesypat, že jo?
2: Přesně, nedávno moje neteř, shoutout, miluju jí, mi ukázala jednu aplikaci, která, nevím samozřejmě, jak se jmenuje, ale když si ji najdete ve vyhledávači, tak na to přijdete a to je aplikace, která se přímo na tohleto soustředí, kterou vy vlastně si stáhnete, otevřete ji a ona se vás zeptá, čau, jak se máš a máš tam nějakých pár možností, hodně to zjednoduším, jo, dobrý, blbý, prázdný, těžký, neuchopitelný. Klikneš a ono ti to postupně rozkrývá, ale jakože to není, že tam napíšeš, buď jsem smutná, nebo jsem veselá, jo, ale těch možností je tam fakt třeba jako 50.
1: Emoce jsou mega nebinární, že?
2: Ano, je tam fakt třeba 50 možností od jakoby jakože provinile nebo nedoceněně, nebo jo, takový ty věci, které tě nenapadnou, že by to mohla být emoce. A je tam strašně moc těch maličkostí a ty si můžeš klidně i několikrát během dne si tam zaklikat, jak se vlastně cítíš. A ona říkala, že jí vlastně tahle aplikace pomohla s tím, aby pochopila, jaký emoce se v ní dějou, protože ty se pak můžeš zpětně podívat na to, že to je zajímavé, že vždycky ve středu se cítím takhle. Co vlastně mám za předměty ve škole? Víš? Nebo proč jsem se... v pátek vždycky večer cítila takhle? Aha, já jsem se viděla s někým, nebo podívala jsem se třeba na nějaký seriál, nebo a je to fakt zajímavé.
1: Samozřejmě tady jako možná analogový žurnál může fungovat úplně
2: no,
1: stejně.
2: No, takže to jsem jenom tak chtěla tady pozdílet typík pro vás, ale zpátky teda k tomu tanci. Proč zrovna ten pohyb, ten tanec, bylo to něco, co vždycky třeba ti pomáhalo se jako uvolnit a dostat se sám k sobě, dostat se do těla?
0: Teď, když se jako ptáš takhle, tak mám pocit, že jsem si to třeba neuvědomoval, ale vlastně jo, protože než jsem šel jako na 8letý gympl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
2: To jsem nevěděla ani.
0: A nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gymplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval a nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to s tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě Rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Soukupová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal Ježiš. Jsem sílu na to, abych vůbec tam jako by byl.
1: A jako z nervíku, myslíš?
0: Mega, no. Jako strašně.
1: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika, jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti, a takže to může být to největší, že?
0: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já, že je někdy dobrý přesně to vzít jako, že tak to zkusím třeba za rok nebo něco, ale já jsem nějak v tu chvíli jakoby cítil, že
1: to potřebuješ
0: je prostě. To něco, co jako potřebuji a co potřebuji jako prolomit. A nějak se to jako stalo, no, po půl roce jsem se začal dívat do zrcadla na těch lekcích, po roce jsem se
1: tam... A viděl jsem Nicole Scherzinger.
0: Jakoby zatím sebe, ale to se tak jako vyvíjí. No a po roce jsem došel jakoby do fáze, kdy vlastně to tak na 60% pro mě bylo jakoby těžký tam bejt a na 40% mi to jakoby dávalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých 2 letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
1: a taky
0: jsi
1: to daleko by si to nadávkoval, že? Což za mě zní jakoby super.
0: Jo, je pravda, že tam podle recept, mě...
1: jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Jasný, že najednou no. Přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že jo.
0: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji střebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
2: Já si myslím, že bylo i důležitý to, že já, když jsem samozřejmě, když jsem učila, tak jsem viděla ty Danovy procesy, které se mu tam dějou. A když on mi utíkal
1: z
2: toho tanečního sálu, tak já jsem respektovala, že prostě potřebuje být venku, ale zároveň jsem naučena od toho, že když jsem tehdy v roce 1820 ještě učila i malí děti, tak ty za ně máš zodpovědnost během té hodiny. A ty nechceš, aby se ti tam někde potulovali po studiu. A mně je jedno, že on je dospělý, ale viděla jsem, že mu jako není dobře. A když jsem ho pak našla venku, on mi řekl, že prostě prožívá nějakou takovouhle emoci, tak já jsem řekla, hele, rozumím, co ti je, nebo ne, že úplně rozumím, co ti je, ale tak sama jsem si prošla nějakýma třeba úzkostnýma stavama nebo tak. To je v pohodě, jenom nebudeš sedět tady, budeš sedět vevnitř, což jsem věděla, že z toho třeba nemá úplně radost. Ale já jsem říkala, já nechci, abys tady seděl sám. Já bych tě tady nenechala, ale já tady s tebou být nemůžu. Já mám vevnitř lidi, který učím tancovat. Oni to pochopějí, pojď si tam jenom sednout. Nechci, abys tancoval. A vlastně jsem ho trošičku nutila vlastně, aby tam byl. A pak jsem mu třeba i posléze říkala, že chci, aby tam přišel. Že nemusí vůbec tancovat. I jsem mu říkala, že může přijít pozdě, že může třeba přijít jenom na nějakou úplně jako čas, jenom aby tam s náma prostě byl. Jestli mu to nedělá dobře, ten pohyb, to je v pohodě, ale jenom proto, že jsem viděla, že potom vlastně touží, že to vlastně chce, že by se chtěl jako překonat, ale je to pro ně nějak, nějak těžký. A jsem vlastně hrozně ráda, že o tom teď takhle mluvíš, protože mě třeba došlo, že ty si i hodně tím jako otevřel nějakou svou jako feminní stránku, která předtím nebyla vůbec viditelná. Jako čistě, úplně povrchně, vizuálně. Dřív si tě pamatuju, jakoby týpka v kabátu, v botech, prostě úplně jakože heterák, jako vystřižený z časopisu. No ne, ale tak víš co. Ale je to tak. A teď prostě tě velmi často potkám třeba v sukni, potkám tě, máš na sebe nějaký doplňky, nějaký šperky, nějaký perly, jsem tam prostě nebo na fotkách seš klidně ještě jako i v těch podpacích, že jo, sem tam si nahodíš nějaký make-upíček a takovýhle věci, tak je to jako, co to je za vývoj tohle, můžeš tomu něco říct?
0: Já to vnímám jako nějaký uvolnění, no, jenom jsem se prostě uvolnil.
1: Nice.
0: No to je všechno.
3: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
1: Mě by hrozně zajímalo, jestli to nějak třeba ovlivnilo i tvoje sebepojetí, sebe jako sexuální bytosti. A tady třeba na tomhle místě, jestli chceš, tak můžeš, nemusíš mluvit jako přímo o tom, jak se cítíš v posteli, anebo třeba jak se cítíš právě i sám, jako jestli se díky tomu cítíš víc sexy, i třeba sám v zrcadle.
0: Já to asi pojmenuju tak anekdoticky, jako Mirek Donutil.
2: Takže jsi rád sluha dvou pánů? Nebo jak to mám chápat?
1: Počkej, vy máte doma takový harem? Jsem nevěděl.
2: Nebo co ještě dělal Mirek Donutil?
1: Filmy?
2: To mě jenom první, co mě napadlo.
0: Nevím.
1: No, jedem dál.
0: Roztavený lžičky, jakoby
2: ne, roztavený lžičky, neberou. To není tvůj king. Ne, no nic, pardon, zpátky.
0: Medvědi.
2: Řekni to. Řekni to, jako Mirek Donutil.
0: Jestli to ještě nahodím teda. Ty vole, teď se ode mě bude čekat velká věc. Ne, prostě jsem jenom chtěl říct, že potom, co jsem jakoby byl v tom stacionáři krátkodobým, tak jsem ještě rok docházel jako na takovou prostě terapii takového praktického rázu, kde jsme prostě se s tím taky moc jakoby nekašlali a jeli jsme jakože tak možná jakoby by bylo fajn dělat věci, co fungujou a nedělat věci, co nefungujou. A takhle jsme tam jakoby se vždycky jednou za čas sešli a tak se jako zhodnotili, co dělám. Tam jakoby seděl krátce po tom, co jsem s tou terapií začal, tak jsem byl takový jako furt prostě tak jako poničený, zachráněný jako od nejhoršího, ale prostě nějak jsem furt jakoby sbíral síly a vůbec jsem si říkal přesně, asi jako nedokážu představit, že prostě jako budu pro někoho hot or whatever. A ona mi jenom řekla prostě takhle jo. Já tak jako, jak se na vás dívám, tak si myslím, že ve chvíli, kdy budete jako v pohodě, tak vy si prostě ukážete a bude to. Říkám, OK, jako by to je úplně prostě mimo můj jako vesmír, tato myšlenka a po roce, jakoby... Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ne, jakože předtím to bylo takový to, jakože jasně, tak prostě blocking tohle, blablabla, nechce tohle, no tak já jsem prostě hrozný a teď jenom prostě jakoby your loss.
1: Jo, jakože jsi měl pocit dřív, jo, že jsou ostatní out of your league, takzvaně, ale přesně. Potom jako
2: mimo
1: ti něco
2: tvůj
1: jako,
2: rybníček.
1: Jo, mimo tvůj rybníček, ale potom jako v tobě něco kliklo, že a došlo ti, hele, jako zlato, já jsem ten rybníček, že tak buď si do něj vstup, si pojď zaplavat, nebo ne.
0: Buď se namoč, nebo zůstaň suchý.
1: Girl.
2: Ty jsi v jednom rozhovoru pro 3P řekl, že vlastně se hodně proměňuje i to, jak pociťuješ svoje tělo ve slova smyslu, doslova, že dřív, když se třeba dotýkal nějakých částí svého těla, tak jsi měl pocit, že ta citlivost je snížená nebo skoro žádná. Tak jak to máš teď?
0: No teď na sebe šáhnu a cítím, že to je tělo, což jsem dřív tak jako neměl, no.
1: My se tady všichni teď tak hezky hladkáme sami
2: cítíš,
1: sebe, to miluji.
0: Mě pak ještě škoda, že nemůžeme utíct od těch mikrofonů a hladit se všichni dohromady.
1: Jo,
0: to uděláme
2: to můžeme
0: potom.
2: To můžeme potom, protože ty vlastně jsi tam hodně jako vyprávěl svoji cestu k tomu, abys to svoje tělo začal takzvaně ownit neboli vlastnit. Tak řekni nám, jak se v tom těle cítíš teď?
0: Teď se cítím tak, že je moje. Že mě nese, že mu nějaký věci trochu jakoby dlužím, protože snáší náročné věci a chci mu to dát.
2: A jak mu to dáváš zatím? Jak se o něj staráš třeba?
0: Starám se o něj třeba tím tancem, si myslím. Starám se o něj, mám pocit, celkovým tím procesem, který jsem tady jakoby popisoval, protože když jsem byl na kontrole u doktora, kde mě měřili, tak jsem tam zjistil, že jsem vyrostl o 2 cm na výšku.
2: Cože?
0: Jakoby...
2: Přestal se zhrbit?
0: Asi.
1: Ve svých 21 letech. Wow.
2: Je nám tady všem 21, samozřejmě.
0: 19. No, mám pocit, že se nějak jakoby narovnává samo tím, jak mu pomáhám, jakoby, aby ho tolik nezatěžovaly ty mentální věci a zároveň se mu snažím vycházet vstříc jako i po té fyzické stránce, no, když cítím, že se potřebuje hejbat, tak mu to dám, když naopak cítím, že by to dneska nebylo ono a ten krk, který trochu bolí, tak by po hýlsech bolel ještě víc, tak se na to naopak vykašlu a nevyčítám si to. Říkám tomu, že se prostě snažím si vycházet vstříc, jak jakoby vnitřně, tak prostě fyzicky. Amen.
1: Mě to hrozně inspiruje. Já mám tak, třeba takový, jako se s tím stotožňuji v tom, že třeba, nevím, během svých 20. let, že teď tam je 25, řekněme, tak prostě jako ten vztah k tomu, jak se chováš k tomu svýmu tělu, pro mě bylo taky velký téma, že jo. Občas, nevím, se třeba cítíš špatně a to první, co jsem udělal já, že jsem prostě šel na party a choval se k tomu tělu ještě jako hůř. Jasně,
0: s pocitem, jako, že se tím jako uvolníš.
1: No, a potom vlastně si neseš ještě takový ten pocit provinění, ale vlastně jako si odpustit a jasně, začít znova a říct si, hele, no tak já si dneska, já se ranko polaskám a potom si zatančím. Teď jenom, jak o tom ty mluvíš. Jasně. A úplně jako to vyzařuješ, vlastně jako fakt říká, že jsi jako doslova vyrostl díky tomu, jak se jako chováš lépe ke svému tělu, tak mě to hrozně inspiruje.
2: Já jsem to taky taková, že bych se chtěla, že bych se chtěla jako, ale to já jsem taková vždycky natřít nějakým olejíčkem, dělat si hezky.
1: Jo, vanu. Ježíš, prostě dát si klidně dvě vany nebo tři, prostě jednu k snídani. Jednu k obědu, jednu k večeře.
2: Já bych tady chtěla jenom říct, protože já jsem tady zmínila 3P, tak 3P je nezisková organizace, která pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy, jejich blízkým a všem, kdo hledají cestu ke svobodnějšímu vztahu s jídlem. A ty si právě pro tuhle organizaci poskytl rozhovor, ve kterém si velmi otevřeně mluvil o tvém vztahu k jídlu a o všech detailech, který prostě souvisí a formovali tvůj vztah k tomu jídlu. Nebudem to tady rozebírat, kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete třeba dohledat a přečíst. Ale co mě zajímá je, že ten rozhovor si dal kdy? To je třeba rok, ne? To není dlouho.
0: No, nějak během loňského léta jsme to dávali dohromady a na podzim to vyšlo, no.
2: Co se od té doby změnilo? Já si dovedu představit, že když máš nějaký téma, který si řešíš nejdřív hodně dlouho sám v sobě, následně na terapiích, pak s tím možná konfrontuješ svoje okolí postupně a tak dále a najednou se rozhodneš, že dáš jakoby rozhovor, který bude na internetu, ke kterému uděláš focení a všichni to
0: mega
2: takhle
0: dobrý
2: vidí.
0: Focení.
2: Mega dobrý focení, ano, na fotografii se podívejte. Tak, takhle jenom na závěr, vlastně to bude už úplně jako poslední otázka, mě by zajímalo, jestli se tím něco změnilo a i jestli tady ten svůj aktivismus bereš jako, že to vám lidi doporučuju, to je fajn, anebo možná asi ne.
0: Pro mě to byl jeden jako z momentů, který se poslední dobou stávají čím dál častěji, že jsem se za sebe nějakým způsobem postavil, což potřebuju. Mám pocit, že se to děje čím dál častěji a čím dál víc jakoby posouvám tu úroveň, jak moc za sebou jako stojím, tak to byla jakoby pro mě, co mě to udělalo. Zlepšil jsem si vztah se svojí nejlepší kamarádkou. A
1: ty myslíš sebe teď?
0: Ano. A co se týče jako těch ostatních lidí, tak mě to jako překvapilo, no, jako vlastně jsem čekal, že třeba bude i nějaký jako backlash, jak to mám říct česky, zpětný,
2: jako
1: zadní řasa.
0: Zadní řasa, zpětná řasa, přeloženo, odškrtnuto. Kvůli tomu, že ty prostě fotky jakoby byly hodně queer, hodně barevný, hodně podpadkový a tak dále, tak jsem čekal nějaký jakoby hejt v tomhletom smyslu a to bylo něco, co jsme vlastně hodně řešili jako dopředu, abych na to byl nějak ready. Ale překvapilo mě to, no. Překvapily mě ty reakce od různých lidí, který jsem jako znal i neznal. Od těch, co jsem znal, tak jsem se od nich vlastně dozvěděl něco, co jsem ani sám jako nevěděl. Jakože mi vlastně několik lidí řeklo, že je při každém nějakém rozhovoru inspiruju tím, jak vlastně k věcem přistupuju a jak vlastně je chápu a jak jsem jako otevřený různým prostě interpretacím věcí. Takže mě to pomohlo si tyhle věci jako uvědomit, no? Že jsem vlastně slyšel spoustu jako konkrétních věcí, které bych asi v tom balíku někde jako našel, kdybych se snažil, ale vlastně mě to ty lidi takhle jakoby vrátili, jakože tohle to konkrétní je to, co si jako zvládnul. A pro mě to bylo informace, že jsem něco dřív neměl, teď to mám a je to super. No.
1: Mě to taky hrozně inspiruje a hlavně jako bych tady podotknul, že k tomu očekávání negativních reakcí, že jako nejenom jako můžeme být svou nejlepší kamojdou, ale že zároveň i to jako největší hejterka býváme my sami a že jako to očekávání těch negativních reakcí, tam se často promítá jenom jako to, že si to myslíme sami, že jo?
0: Jo, takže, já jsem jí převychoval.
1: No,
0: právě, no.
1: Takže převychovejte svoji vnitřní hejterku na svoji nejlepší prostě kamarádku a budete v pohodě. Není to jednoduchý, samozřejmě, ale mě to hrozně inspiruje. Jako dneska jsem s tebe úplně husina na krku.
2: Já taky.
1: Jakože to vyzařuješ tohle. To, co říkáš, tak já bych do toho rybníku skočila prostě úplně šipku.
0: Tak se pak domluvíme.
2: Tak já už jsem tady trošičku navíc a vy možná naše drahé posluchačstvo taky. Já už bych tady tyhle ty naše královny nechala o samotě.
3: Ne, jdeme dát hromadné oběti.
4: Ano,
3: jdeme
4: to si dám.
2: Hromadné, dobrý, já se vzdálím. Takže...
4: Tady heterosexuálky, jako my ne to. Neodvrhujeme.
2: Neodvrhujeme. Tady se nám to bortí normálně už. Takže přátelé...
3: Sexuální napětí vybuchuje.
2: Tak ale holky, v klidu, jo? Tady se nám to úplně jste tady zlobivý holky teda. Takže ze studia Rádia Wave, podcastu Pod vás zdraví tři zlobivé holky. Kája Vladyka, Eliška Soukupová a hlavně Dan Brátka. Dane, díky moc, že jsi na nás udělal čas.
4: Já děkuji, bylo to moc prýma.
2: Prýma. Pojďme se spolu francouzsky rozloučit, prosím vás. A tím nemyslím líbáním holky. Tím myslím,
3: no, tak víš, že to by bylo ve třech, že jo?
2: No, tím myslím slovíčkama. Un, deux, trois. Au revoir. Bisou, bisou.
3: Pa, pa. Francouzský polibek.
5: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady kapela Meluzína.
4: A právě posloucháš Rádio Wave.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

0: Ranný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.